0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nemáte dobrou náladu. A ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.

0: tak všechno mám.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Sexy, huh? Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
0: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz.

0: Dobré úterní ráno, Moravo, 3 minutky a bude půl šesté, o slovo se hlásí ranní jízda, jeden z plná hitů pro dobrou náladu, ostatně tady málo, něco málo můžeme ochutnat z ranního hudebního menu, čeká nás Puff Daddy, Alex Warren, a kromě nich a dalších taky Tři sestry. I v úterý 19. května to, co se muziky týče, bude hodně pestré. I dneska budeme nabízet soutěže, i dneska budeme hledat místo v letadle směřující do Řecka. Ano, budeme hrát o luxusní dovolenou v Řecku v hodnotě 28 tisíc korun. No a taky se dozvíme, jak dneska bude, jak to vidí meteorologové. Dozvíme se, jaké nás čeká v Jihomoravském i Zlínském kraji počasí.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Tak co nám nabídne úterý 19. května z pohledu meteorologů. Zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, z rána v údolích případně ještě nějakou tu mlhu. Během dopoledne očekávají meteorologové, že se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřka, hlavně v severní a západní polovině kraje. Později odpoledne výjimečně i jinde. Teploty až 23 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Aktuálně v Kyjově Bučovicích 6, Radio v Velké Bílovice měří 7 stupňů Celsia.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: S částečnou uzavírkou velmi frekventované ulice Národních hrdinů v Břeclavi musí ode dneška počítat řidiči. Provoz se tam řízen semafory, směrem na Poštornou projedou opravovaným úsekem osobní nákladní auta jedním pruhem. Směrem na Hodonín jedou osobní auta objížďkou přes náměstí TG Masaryka ulicí 17. listopadu, následně Sovadinovou ulicí. Vozy nad 3,5 tony jezdí kivadlově opravovaným úsekům. Hlavně sledujte dopravní značení. No a po dobu omezení na ulici Národních hrdinů jsou v provozu dvě kamery, které přenášejí obraz z opravovaného úseku i objízdné trasy. Sledovat je můžete na webu města Břeclav, stejně jako ostatní frekventované úseky anebo křižovatky právě v městě Břeclav. No a co se týče silnice druhé třídy číslo 422, opatrně na příjezdu do Šardic, stojí tam osobní auto po nehodě, a v Brně Slatině v ulici Švédské Valy se srazil osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením, místo je s opatrností průjezdné. Šťastnou

9.30, chce tedy půl šesté a v úterý 19. května slibované hity pro dobrou náladu z horonínského studia. Ranní zdy rády jich míří na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Za chviličku prozradíme, kdo má svátek a nabídneme i nějakou tu zajímavost z historie 19. květnového dne.

0: 5 hodina 39 minut, úterní raní je DJ David Guetta, základičku Rihanna, Calvin Harris a kousek od těchto interpretů v úterý 19. května pošleme dnešním oslavencům. A v kalendáři dneska vypsáno jméno Ivo. Jméno Ivo je jednoduché a praktické, což značí, že i tento muž by měl být praktický, zručný, se schopností ukazovat správný směr ostatním. Vždyť luk také udává směr vystřelenému šípu, jež se s ním velmi úzce spojuje. No tak zdali pak je Ivo praktický, zručný, s jinými dalšími schopnostmi mohou samozřejmě posoudit přítelkyně těchto chlapů, anebo jeho velmi blízké okolí. Každopádně my z raní zde rádi blahopřejeme, gratulace po ránu míří třeba Raky, kde máme 145 dnešních oslavenců, z Línských hlásí 235, na Bučovicku jich máme 33 a dobré ráno a vše nejlepší míří na Hustopecko, kde máme 73 dnešních oslavenců. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Maggie a Kikina, tak všechno nejlepší i hafanům a kočičkám. Mimochodem, věděli jste, že přesně před 52 lety, konkrétně 19. května roku 1974, spatřila světlo světa Rubikova kostka. Jejím autorem byl maďarský profesor architektury Ernő Rubik, který původně vytvořil jako pomůcku pro výuku prostorové geometrie. První verze byla ze dřeva a jednotlivé části držely pohromadě pomocí gumiček. Rubik tehdy rozhodně netušil, že jeho magická kostka, jak hlavolám nejprve nazval, dobyde celý svět. No a přihodíme taky něco z medicíny. 19. května roku 2004 byla otevřená první banka embryonálních kmenových buněk na světě. Jednoduše řečeno, šlo o místo, kde vědci začali bezpečně uchovávat speciální buňky, ze kterých se může vyvinout téměř jakákoliv tkáň v lidském těle. Odborníci do ní vkládají velké naděje, jejich pomocí by totiž rádi léčili Alzheimerovu chorobu, diabetes nebo i srdeční potíže. Tak jim držíme pěsti, ať se to velmi brzy podaří. Ivo má dneska svátek, náleží mu hudební dárek.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut před 6 hodinou v úterní ranní jízdě, Tři sestry a Mexiko, za chviličku Sunrise Avenue a Hollywood Hills. No a teď už skřiťáka jeho ranní vtípek, dobré ránko.
1: No krásné ránečko, to přijde kamarád. Nazdár, nazdár, mám se u tebe vyzout? Víš co, nemusíš. Já radši budu 5 minut vysávat, než půl dne větrat.
2: Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krásné slunné úterní ráno, Moravo, jsme rádio Jižní Moravy a i po 6. hodině jsme připraveni servírovat hity pro dobrou náladu. Tady jsou ukázečky. Po 6. hodině Ozone. Taky Vladis a Nicole. Nebo Bruno Mars. A i v úterý 19. května nabídne Jindro z čerstvé jihomoravské zprávy. Lze si nevšimnout, že na hlavních silnicích i na Hodonínsku přibývají automobily. Podrobnosti za chviličku, navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující až 23 stupňů Celsia. A kolik budete mít v Řecku? Ano, i dneska budeme soutěžit o luxusní dovolenou v Řecku.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutu po šesté. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Na hlavních silnicích na Hodonínsku přibývají v posledních letech tisíce aut denně a Zlín připravuje proměnu kina Květen v kulturní centrum. Na hlavních tazích na Hodonínsku přibyly za posledních pět let tisíce aut denně. Největší provoz hlásí silnice 1/54 v Kyjově u nadjezdu pod nemocnicí, kde doprava vzrostla zhruba o 3000 vozidel za den. Nové sčítání zároveň ukazuje pokles.

0: obrany. Rekonstrukce zahrne modernizaci sálu, nové technické vybavení, foaje i zázemí pro účinkující. Podle vedení města se tak po letech příprav otevírá cesta k zahájení samotné realizace projektu.
1: Počasí. Hezké úterní ráno, Moravo. Jak to dnes vidí meteorologové? No minimálně ze začátku dne slunečno, v průběhu dne ale očekávají oblačnější počasí i s možností nějakých těch přeháněk. Nicméně i tak teploty vyšplají na velmi příjemných sympatických 23 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském ve Zlínském kraji naměříte od 19 do 22 stupňů. A co se týče aktuálních teplot, Krumlov, Sedlec, Mikulova, Boršice 7, v Brně měříte 9 stupňů Celsia.
2: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár, Hodonín a Kyjov.
1: Rádio Jih. Doprava. Hezké úterní ráno i na cesty. Na dálnici D1 na 195. kilometru směrem na Jihlavu se sjezdem z D2 havarovalo osobní auto s nákladním, zdržení alespoň zatím do 5 minut. V Brně Slatině v Hvězdoslavově ulici na kruhovém objezdu u odbočky do ulice Holcová srazilo osobní auto cyklistu. Při nehodě došlo ke zranění, počítejte s omezením provozu a nárazově i se zdržením. A na Břeclavsku na výjezdu z Hustopečí směrem na Rakvice narazilo nákladní auto do dopravní značky, počítejte s omezením. Kolona se tady ale netvoří snad maximálně nárazově. No a připomínáme, s částečnou uzavírkou velmi frekventované ulice Národních hrdinů v Břeclavi musí ode dneška počítat řidiči, provoz je tam řízen semafory. Směrem na Poštornou projedou opravovaným úsekem osobní i nákladní auta jedním pruhem, směrem na Hodonín jedou osobní auta objížďkou, a to přes náměstí TG Masaryka, ulici 17. listopadu a také Sovadinovou ulicí. Vozy nad 3,5 tuny jezdí kivadlově opravovaným úsekem. Jinak po dobu omezení na ulici Národních hrdinů jsou v provozu dvě kamery, které přenášejí obraz z opravovaného úseku i objízdné trasy. Sledovat je můžete na webu města Břeclav, stejně jako ostatní frekventované křižovatky anebo úseky silnic v městě. Tak opatrně si jen šťastnou úterní cestu, ať už pádíte kamkoliv.
3: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: My se z cest za chvíličku přeneseme na koleje, teď ale dáme prostor hitům pro dobrou náladu.

0: 12:30 po 6. hodině z úterní ranní z The Coldplay. Krásné slunné ráno, Moravo, co nevidět vlady s Nikola Žijem pre moment. Teď se ale vydáme na koleje. Jak už jsme ostatně naťukli před pár minutkama, protože Správa železnic už příští měsíci, tedy v červnu, vypíše soutěž, a to na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Tolik událostí kolem toho bylo a hle, nakonec se prašule našli, protože tender má přesáhnout 1 miliardu korun a ty prachy se fakt prý nehledali vůbec snadno. Železničáři chtěli soutěž vypsat už loni, my jsme o tom informovali na rádiu, jejich minulá vláda ale na projekt neschválila peníze, ta současná s ním v rozpočtu počítá, tak to vypadá, že by to konečně mohlo klapnout. Stavba však začne nejdříve v roce 2028 a pro cestující je důležité, že nové hlavní nádraží má vzniknout blíže autobusovému terminálu Zvonařská a nabídnout pohodlnější přestupy mezi vlaky, autobusy i městskou dopravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: sluníčko svítí, muzika hraje, to se nám to žije v úterý 19. května. A navíc to všechno, dámy a pánové, ještě vyšperkujeme, ještě to okořeníme. I dneska vám totiž dovezeme svačinkou do práce. Chutnou, zdravou a gratis.
1: Dovezeme vám parádní svačinu až do práce.
0: Teď to říkáme pořád, když máte hlad, nemáte dobrou náladu a v práci vám to taky neutíká. Proto vám z rádia Jih, z rádia Jižní Moravy dovezeme parádní svačinu až do práce. Těšit se i dnes můžete na zdravé a chutné pochutiny od Racia z Břeclavy a také na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice. Velmi nás těší váš zájem. Nejenom, že byste si chtěli svačinku objednat pro vás, ale vy úplně v mnoha případech, ve většině případech, myslíte na své kolegy a kolegyně. To je nádhera. Tak pokud jste se ještě nezaregistrovali, můžete tak učinit na našem webu www.radio.cz, pár vteřinek a možná, že právě vám už zítra zavezeme taky chutnou svačinku. Ovšem, dnes už je jasno, Vojta zamíří do sběrného dvora, do Svatobořic Mistřína, také do Kyjova, do papírnictví Windisch a nebo v Kyjově se s tím uvidíte i v masně Gurmán. Samozřejmě i dneska dá Vojta dopředu vědět, aby vám náhodou nespůsobil v práci nějaké trauma. Vojta je slušně vychovaný člověk, tak se vám ozve dopředu, kdy vám doveze tu chutnou svačinku, o kterou jste si řekli na našem webu www.radio.cz. A říct si můžete i vy, jak bylo řečeno, stačí jen pár vteřinek na našem webu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké slunné úterní ráno, Moravo, a toto byla jsem si a Think About a Way, po půl sedmé v raní zdě Mara ztracený, Kelvin Harris a Dua Lipa, a taky Miley Cyrus. A před námi jsou další, tentokrát je krátké úterní jihomoravské zprávy s datem 19. května. A nezapomeňte, hrajeme na rádiu Králi Jižní Moravy i o elektrokolo.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Mastrakovo Matkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Když
4: nemůže... Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Dvě minutky po půl sedmé, krásné úterní ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Město Hodonín i letos nabízí finanční podporu pro nadané a talentované děti, které uspěly ve vědomostních, uměleckých nebo jazykových soutěžích. O dotaci mohou žádat rodiče dětí od 3 do 18 let, které reprezentují školu nebo volnočasovou organizaci z Hodonína. Uherskohradišťská nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem domácí měření pod dohledem lékařů. Díky speciálním tlakoměrům propojeným s aplikací mohou zdravotníci sledovat hodnoty na dálku a rychle reagovat při zhoršení stavu.
1: Počasí.
13: Aktuálně ve Veselí nad Moravou 7 stupňů, tu samou teplotu hlásí i Tvarožná Lhota, Baltice a Modřice.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, na dálnici D1 na 195. kilometru směrem na Jihlavu za sjezdem z D2 havarovalo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v Brně Slatině v Hvězdoslavově ulici na kruhovém objezdu u odbočky do ulice Holcova. Srazilo, jak už od nás také víte, osobní auto cyklistů. Při nehodě došlo ke zranění. Počítejte s omezením provozu. A na Břeclavsku na vjezdu z Hustopečí směrem na Rakvice narazilo nákladní auto do dopravní značky. I tady počítejte s možným nárazovým zdržením. A pozor, s částečnou uzavírkou velmi frekventované ulice se národních hrdinů v Břeclavi musí ode dneška počítat řidiči, provozy tam řízen semafory, směrem na Poštornou projedou opravovaným úsekem osobní i nákladní auta jedním pruhem, směrem na Hodonín jedou osobní auta objížďkou přes náměstí TG Masaryka, ulici 17. listopadu a následně Sovadinovou ulicí. Vozy nad 3,5 tuny jezdí kivadlově opravovaným úsekem. Šťastnou úterní cestu.
14: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Žáci se mohou hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy, více za chviličku.

0: ráno, Moravo. Dnes už úterní, za ten 19. května. Den D pro některé školáky, protože uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, jsou k vidění na webu státní organizace CERMAT. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Pevně věříme, že weby budou fungovat úplně bez problémů. No jak když se někteří dívali, zdali pak se na tu či onu školu dostali. Tak držíme pěsti, žáci se mohou hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Připomínáme, čas máte do pondělí. Běh pro opuštěná a týraná zvířata se uskuteční v sobotu 23. května v Ořechově u Uherského Hradiště. Program začíná v 10 hodin, samotný běh odstartuje v 11 hodin. Připraveny jsou trasy na 300 metrů, 2 a 5 kilometrů. Startovné je 200 korun pro dospělé a 150 korun pro děti. Na místě bude zajištěno občerstvení. Kompletní výtěžek z akce poputuje vybraným útulkům a pomůže zvířatům, která to potřebují.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 minut a bude 7. Hezké slunné úterní ráno, Moravo. Toto byla Miley Cyrus, za kolečku zraní z Dirádejch Pecka. I love rock and roll. A my milujeme soutěže.
1: Jedině Rádio Jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Což značí, že i dneska po ránu, dámy a pánové, budeme společně s vámi hledat správné místo letadla, protože to je jediné, co nevíme. My víme, kdy letíme. 11. června odlétáme z Brna. Víme kam. Posíláme vás na překrásný řecký ostrov Evia, druhý největší ostrov po Krétě. A víme, že luxusní dovolená v Řecku pro dvě osoby má celkovou hodnotu 28 000 korun. Ale nevíme stále, jak bylo řečeno, to správné místo v letadle. Než odblokujeme telefonní linku 518-345-678 pro toho, či tu z vás, již v posledních 48 hodinách netypovala či netypoval, tak vězte, že kdyby to dneska nedopadlo dobře, jakože se nenajde to správné místo v letadle, tak zítra na rádiu jich mezi 7 a 10 hodinou dáme, no za mě úplně snad tu největší nápovědu, jakou můžeme dát. Tak to vypadá, že kdyby to dneska neklaplo, středa rozhodne. Ale nebudeme předbíhat. 518-345-678. Telefonní linka k nám sem do studia, kterou za chviličku aktivujeme, abyste mohli nabídnout správné místo v letadle. I dnes můžete vybírat z čísel 1 až 25 a z písmen A až F. Celá řada sedadel už byla typována. Bohužel mnohé dokonce i dvakrát. Uslyšíme teď 9 minut před 7 hodinou. V úterní ranní zděrády je to správné místo. Necháme se překvapit. 54321 v Číl. Aktivovali jsme telefonní linku k nám sem do studia a jdeme štěstíčku naproti. Dneska s kým? Dobré ráno.
2: Ahoj, Honza.
0: Honzi, odkud voláš?
2: Kněžpole.
0: Super, tak Honzi, co ty a dovolená, jak to jde dohromady? Nebo víš co, koho vezmeš sebou v případě, že uspěješ?
2: Přítelkyni.
0: Super. Přítelkyně mimochodem právě ty poslouchá, nebo respektive ví, že se pokouší získat tuto dovču?
2: Ví.
0: Takže by to nebylo zas až takové překvapení. No, snad bude velmi milé překvapení, když nám řekneš to správné místo v letadle. Jsem s ním.
2: Měli jsme 3 dní, sraz 9 a, takže zkusím A9.
0: A jako Adam a 9, jo?
2: Ano.
0: A jako Adam a 9. No pojďme zkusit, jestli A9 je správné místo v letadle a náš posluchač vezme přítelkyni do Řecka. Ano nebo ne? Ani A9, čověče, není správné místo. Je to líto. Měj se hezky, pozdravuj tam.
2: Ahoj,
0: čau, čau. A9 zapisujeme jako nesprávné místo v letadle a škrtáme další možnost. No a zužuje se to, no. No má tu tabulku před sebou, tak vidí, že se to zužuje. A taky stále ještě na výběr nějaká ta místa jsou. Tak to zkusíme v další hodince znovu. A budeme to zkoušet pořád a pořád, než to správné místo v letadle najdeme. A kdyby náhodou ne, jak zaznělo, zítra mezi 7 a 10 dáme úplně tu největší nápovědu, jakou můžeme dát. A než si dáme další z hitů pro dobrou náladu, Pecku I Love Rock and Roll, tak poděkujeme našemu partnerovi soutěže, jimž je stále cestovní kancelář KM Travel www.kmtravel.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na rádiu Jich.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 27. hodina, to znamená, že v úterý 19. května zraní jízdy, další přehlídka hitů pro dobrou náladu, další přehlídka hitů, jež nám budou po 7. hodině dělat společnost, tak na playlistu After Party o nálobí pomaranče. Představí se Joe, anebo Valda Gay. Hodonín podpoří talentované děti, více prozradí úterní Jihomoravské zprávy rádia a i dneska za vámi vyrážíme se svačinkami.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
6: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
7: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardický nářez.cz.
8: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
9: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
10: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
11: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
9: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
10: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
11: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
9: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürli.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Odbíjí 7. hodina, my vám přejeme hezké úterní ráno. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Hodonín podpoří talentované děti a Uherskohradišťská nemocnice sleduje tlak těhotných žen na dálku. Město Hodonín i letos nabízí finanční podporu pro nadané a talentované děti, které uspěly ve vědomostních, uměleckých nebo jazykových soutěžích. O dotaci mohou žádat rodiče dětí od 3 do 18 let, které reprezentují školu nebo volnočasovou organizaci z Hodonína. Podpora se nevztahuje na sportovní aktivity a maximálně může dosáhnout 10 000 korun. Peníze mohou rodiny využít třeba na cestovné, ubytování, pomůcky nebo účastnické poplatky. Žádost je možno podávat osobně poštou nebo datovou schránkou až do konce roku 2028. Uherskohradišťská nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem domácí měření pod dohledem lékařů. Díky speciálním tlakoměrům propojeným s aplikací mohou zdravotníci sledovat hodnoty na dálku a rychle reagovat při zhoršení stavu. Vysoký tlak v těhotenství totiž může ohrozit maminku i dítě a vést třeba k předčasnému porodu. Domácí měření navíc bývá přesnější než kontrola v ordinaci, protože ženy jsou doma klidnější. Nová služba má zvýšit bezpečnost péče a zároveň usnadnit těhotným ženám kontroly během těhotenství.
0: Počasí. Ze začátku úterního dne ještě slunečno, v průběhu dne očekávají meteorologové oblačnější počasí, dokonce s možností přeháněk. I tak, ale teploty vyšplhají až na 23 stupně Celsia. Ve Zlínském kraji naměříte od 19 do 22 stupňů Celsia. Dvě minutky po 7 hodině míříme tradičně k ranním teplotám. Bořetice, Újezd u Brna 8, Uherské Hradiště, Žarošice 9 stupňů Celsia.
15: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín

0: úseku i objízdné trasy. Sledovat můžete na webu vše města Břeclavi, ostatně tam jsou další kamery, abyste se podívali na frekventované křižovatky anebo úseky města. Šťastnou úterní cestu!
1: Ranní jízda! Ranní jízda! Na rádiu J!
0: Mezi 7 a 8 dodáme další hity pro dobrou náladu, za kročku se podíváme na to, kdo má svátek a snad nám nabídnete v úterý 19. května správné místo v letadle, protože i dnes pokračuje soutěž o luxusní dovolenou v Řecku v hodnotě 28 000 korun. Teď už ale vitamíny, afterparty a onalový pomaranče.

0: 15 minut po 7. úterní raní z Anastasia, před námi 19. květen a to znamená, že svátek má Ivo. Jméno Ivo je jednoduché a zároveň také praktické. Také muž jménem Ivo by měl být praktický, zručný, se schopností ukazovat správný směr ostatním. Vždyť luk také udává směr vystřelenému šípu a právě s lukem se jméno Ivo spojuje. Tak jestli je Ivo praktický a zručný, tak to snad dokáží posoudit jen přítelkyně, manželky po jeho boku, anebo třeba taky úzký okruh známý. Tak doufám, že to tak je, protože na Hodonínsku máme 156 praktických a zručných chlapů se jménem Ivo. Břeclavsko jich hlásí 86, podle statistik jich máme na Kyjovsku 145 a gratulace míří třeba po ráno i na Brněnsko, kde máme 1295 chlapíků se jménem Ivo. I tam pofrčí hudební dárek. Dnes se o něj postará herec a zpěvák Joe. Svátek mezi našimi zvířaty mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Maggie a Kikina a evidentně, a my to víme, že tady na jižní a jihovýchodní Moravě milujete zvířata a mnozí jich doma máte. Zvláště teď, jak vyhořel v Brně ten útulek, asi jste už zachytili informaci, že se vybralo 16 milionů korun. To jenom dokazuje prostě, že mnozí z vás ta zvířata nesmírně milujete. Fantazie, klobouk dolů. No a pojďme se podívat do historie. Věděli jste, že přesně před 52 lety, konkrétně 19. května roku 1974, spatřila světlo světa Rubikova kostka. Jejím autorem byl maďarský profesor architektury Erno Rubik, který původně vytvořil jako pomůcku pro výuku prostorové geometrie. První verze byla ze dřeva a jednotlivé části držely pohromadě pomocí gumiček. Rubik tehdy netušil, že jeho magická kostka, jak hlavolám nejprve nazval, dobude celý svět. A přihodíme taky něco z medicíny. 19. května roku 2004 byla otevřena první banka embryonálních kmenových buněk na světě. Jednoduše řečeno, šlo o místo, kde vědci začali bezpečně uchovávat speciální buňky, ze kterých se může vyvinout téměř jakákoliv tkáň v lidském těle. A odborníci do ní vkládají velké naděje. Jejich pomocí by totiž rádi léčili Alzheimerovu chorobu, diabetes nebo srdeční potíže. Tak jim držíme pěstí, ať se to brzy podaří. Ivo má dneska svátek, slíbili jsme hudební dárek. Tady je 7 hodin a 14 minut. Herec a zpěvák Joe.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin a 20 minut, Valda Gang, asi se mi stýská. Pokud se vám stýská po Dubaji, míříme tam teď v úterní ranní jízdě.
1: Ano, otevřeli tam totiž první non-stop pláž jenom pro ženy. Nikdo jiný tam než ženy nemůže. V Dubaji nově funguje první pláž, kam mají přístup ženy dokonce 24 hodin denně. Novinka vznikla v oblasti Al-Manzar, je oplocená kvůli většímu soukromí návštěvnic. Na pláži platí dokonce přísný zákaz fotografování a celý personál tvoří výhradně ženy, takže ani v personálu tam nějakého chlapa, který by si třeba užíval přítomnost jenom žen, nenajdete. Takže od veškeré plavčice až ostraha celého toho objektu, všechno jsou to ženy. Malí chlapci mohou dovnitř jen v doprovodu matky a maximálně do 6 let věku. Pláž nabízí dětskou zónu i moderní bezpečnostní systém a je součástí velkého projektu za miliardy korun. Proč to všechno? Dubaj tím chce prý posílit svou pozici oblíbené plážové destinace. Ve Spojených arabských emirátech už podobné ženské pláže existují, ale tato je první s nepřetržitým provozem. No, možná to bude taková první vlaštovka, která uvidíme, si udělá nějaké to jaro nebo ne, jestli třeba já nevím, nějaké další země budou následovat přístupu tady dubajského nebo ne. Jak ty se na to tváříš, že by existovaly v budoucnu třeba pláže určené jako
0: pláž bez chlapů? To bude prostě nuda ženy.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
3: Dáme to!

0: Hezké úterní ráno, Moravo, toto byl George Ezra. Za chviličku to rozjede zpěvačka Taylor Swift s peckou Shake It Off. Po půl osmé v raní z Jirádych i Miles Smith. A taky je v Čefárná s kapelou Mirai. Do svého úterního rána zatem 19. května vstoupí také Indros a nabídne krátké jihomoravské zprávy pořeb. Pořád se na jižní a jihovýchodní Moravě něco děje. Mrkneme i na ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cestu.
1: Myslíte si, že znáte jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řezpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
0: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
6: Co to je?
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 tisíc na servis nebo příslušenství. Více na draautomobiles.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Hezké květnové ráno, Moravo, máme 2 minutky po půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Město Hodonín i letos nabízí finanční podporu pro nadané a talentované děti, které uspěly ve vědomostních, uměleckých nebo jazykových soutěžích. O dotaci mohou žádat rodiče dětí od 3 do 18 let. Uherskohradišťská nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem domácí měření pod dohledem lékařů. Díky speciálním tlakoměrům propojeným s aplikací mohou zdravotníci sledovat hodnoty na dálku.
1: Rádio Jih. Počasí.
12: A podíváme se také na aktuální teploty v regionu. Hodonín hlásí 8, 9 pak měří Hovorany, Verbice a Hluk.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky v ranní jízdě rádejch na cesty na dálnici D2 na 14,5 km směrem z Brna na Břeclav stojí na kranici porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Na Zlínsku v Napajedlech na Masarykově náměstí zasahují hasiči u požáru vozidla, počítejte s omezením. A v Brně v křižovatce Drčkově a Holcově ulice se srazila 2 osobní auta, na místě zasahují záchranné složky a policie provoz částečně omezuje. No a připomínáme, že s částečnou zavírkou velmi frekventované ulice Národních hrdinů v Břeclavi musí ode dneška počítat řidiči. Provoz je tam řízen semafory. Šťastnou úterní cestu!

0: Pondělní ranní z Gerardy, Sean Baker a VIP, 7 hodin 40 minut, za chvíličku Miles Smith a Nice to meet you. Teď ale řekněme takový rumunský Mauglí. Představte si, že je vám 5 let a 3 dny přežijete úplně sami v lese plném medvědů a divočáků. Přesně to se stalo malému Alexovi v Rumunsku. Chlapec se ztratil tatínkovi při práci v podhůří Transylvánských Alp a záchranáři po něm pátrali na obrovském území pomocí vrtulníků, dronů i termokamer. V noci tam teploty klesaly jen na 6 stupňů Celsia a pátrání komplikoval již zmíněný pohyb medvědů v okolí. Nakonec se ale stal zázrak. Alex si našel místo pod přístřeškem, kde čekal a čekal, až ho někdo najde, a taky našli. Teď je ve špitále, ale lékaři říkají, že dneska je v pořádku a i v nemocnici se z něj stala doslova malá hvězda. To říkám rumunským Mauglí.
1: No ale že si klučina poradil, že? Jako v daný moment se zachoval asi úplně nejlépe, jak mohl.
0: Nezval, nebečel, neupozorňoval.
1: Vyřešil to, našel nějaké to útočiště
0: a čekal.
1: Dobře to dopadlo, je to jako doopravdy hezký případ, nebo hezký, hezkého na tom nic moc není, že se ztratil, ale jakože to má hezký konec a je fajn, že i tak jako složitá situace nakonec našla svůj happy end.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 7:45 v úterní ranní z Jedepešáci a Enjoy the Silence. A užívat si je budeme dál, protože nás čeká v ranní zdi rádia soutěž.
1: Jedině Rádio Jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ale je to taková, no já nevím, jestli skládačka, nebo třeba možná taky nějaká ta rovnice. Protože vemte si, víme, že hrajeme o luxusní dovolenou v Řecku, o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun. Víme termín zájezdu. Odlety, přílet v Brně 11. 18. června. To je magický týden, který si užijete a zažijete staré Řecko a tradiční řeckou atmosféru, to pravé staré Řecko. Víme, že si tam budete moci užívat krásnou přírodu, vodopády, hory i terminály. Víme, že tam pro vás mají čisté Egejské moře s dlouhou obláskovou písečnou pláží. Víme, že se vám to bude líbit, víme, že vyjde počasí, ale nevíme stále ještě správné místo v letadle. To je jeden velký otazník, to je zatím jedna velká neznámá. Ale co můžeme už teď říci, že kdyby náhodou to dneska, v úterý 19. května, neklaplo, tedy jinými slovy, kdyby se vám nepodařilo najít správné místo v letadle, tak už zítra ve vysílání Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy mezi 7. až 10. hodinou dáme úplně tu největší nápovědu, jakou snad můžeme dát. Ale jsme přesvědčeni, že ji potřebovat nebudete, protože už za chviličku někdo z vás zavolá na 518-345-678. Někdo se dovolá k nám sem do studia. My za pár vteřinek aktivujeme telefonní linku a věříme, že uslyšíme správné místo v letadle. Místo, jež má krásný příběh. Proč právě toto místo? Tak pojďme jenom připomenout, že vybírat můžete dále z čísel 1 až 25 a z písmen A až F. Pokud jste v posledních 48 hodinách netipovali, tak volejte právě teď na aktivovanou linku 518-345-678. Hezké ráno, chceme, haló.
2: Haló, tady Vlasta Břeclav.
0: Haló, tady radní zda rádia, ahoj Vlastičko.
2: Dobrý den, dobré ránko.
0: Tak Vlastičko, máme zbaleno?
2: No, zbalím, co by dub,
0: jo, a
2: když vyhraju.
0: Super, a kdo byl s tebou?
2: Manžel.
0: To bude krásná rodinná dovolená. Tak vlastně, prosím, nabídni nám správné místo v letadle a my ti dáme veškeré instrukce, co a jak.
2: Ok, zkusím C7.
0: C jako Cyril a šťastná sedmička, jo?
2: Ano.
0: C7. Máme C7. V letadle rezervováno pro naše posluchače, v tomto příjemu posluchačku a jeho manžele. C7 ne. Není to správné.
2: Není, nevadí.
0: Je mi to líto, měj se hezky.
2: Nevadí, pohodě, pěkný den přeju.
0: I vám naslyšenou. No, hra to samozřejmě, ale naštve to i když tady z toho hlasu naší posluchačky z Břeclavy bylo naprosto jasné, že to bude sportovně, ale C7, další dílek do naší skládačky, jež nepoužívat v dalším soutěžním kole. A jakože dneska přijde.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Tak další hodinka, úterní raní jízdy, fuč. Ukrojili jsme další hodinku z dnešního dne po 8. Nabídneme další hity pro dobrou náladu a i v tomto případě to bude pěkně nabitý playlist, protože hned po zprávách nás čekají 24/7. Taky Shakira. A když je ten květen, tak máj od Emily. Zlín připravuje proměnu kina Květen v kulturním centru. Jedno z témat úterních jihomoravských zpráv rádiek zatem 19. května. A budeme na rádiu Jižní Moravy společně s vámi dál pátrat po správném místě v letadle.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů, zpět materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek, to je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
4: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní lajna Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutu po 8. hodině. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Na hlavních silnicích na Hodonínsku přibývají v posledních letech tisíce aut denně a Zlín připravuje proměnu kina Květen v kulturní centrum. Na hlavních tazích na Hodonínsku přibyly za posledních 5 let tisíce aut denně. Největší provoz hlásí silnice 1/54 v Kyjově u nadjezdu pod nemocnicí, kde doprava vzrostla zhruba o 3000 vozidel za den. Nové sčítání zároveň ukazuje pokles kamionové dopravy na některých úsecích silnic první třídy. Výrazné změny přineslo také otevření nového uzlu dálnice D55 u Bzence, kudy projde přes 5000 aut a více než 1300 kamionů denně. Podle ředitelství silnic a dálnic jde o součást celorepublikového trendu rostoucí dopravy hlavně v okolí nových dálnic. Bývalé kino Květen v malenovické části Zlína čeká rekonstrukce za zhruba 100 milionů korun. Místo původního kina vznikne nové multifunkční kulturní centrum pro spolky, školy i veřejné akce. Součástí projektu zůstane také pošta, služebna městské policie nebo kryt civilní obrany. Rekonstrukce zahrne modernizaci sálu, nové technické vybavení, foaje i zázemí pro účinkující. Podle vedení města se tak po letech příprav otevírá cesta k zahájení samotné realizace projektu.
0: Počasí. Úterý 19. května naměříme až 23 stupňů Celsia v Jihomoravském, až 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu

0: Většina cesty na výjezdu z Brna směrem na Svitavy u Globusu jsou na vozovce v levém pruhu rozházené tvárnice. Projíždějte opatrně. Na D52 mezi 18. a 26. kilometrem směrem z Brna na Pohořelice na Kranici probíhá údržba zeleně. Na Zlínsku připomínáme v Napajedlech na Masarykově náměstí zasahovali hasiči u požáru vozidla. Počítejte s dopravním omezením. A připomínáme, že s částečnou zavírkou velmi frekventované ulice Národních hrdinů Břeclavi musí ode dneška počítat řidiči, protože tam řízen semafory. Šťastnou úterní cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu J.
0: A z cest se už za chviličku podíváme na koleje. Teď ale pojďme k hitům pro dobrou náladu. Tady jsou 24/7.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J.

0: 11 minut po 8, Shakira. No ale teď z filmové muziky míříme do reality. Správa železnic v červnu, tedy už příští měsíc, vypíše soutěž na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Je, kolik se toho kolem toho namluvilo. Tender má přesáhnout 1 miliardu korun. Pravda, železničáři chtěli soutěž vypsat už loni. Minulá vláda ale na projekt nenašla peníze, respektive neschválila prachy. Ta současná s tím v rozpočtu počítá a tak to vypadá, že stavba by mohla začít nejdříve v roce 2028, ale přeci jenom mohla. Pro cestující je vele důležité, že nové hlavní nádraží má vzniknout blíž autobusovému terminálu Zvonařka a nabídnout pohodlnější přestupy mezi vlaky, autobusy, ale i městskou dopravou. Tak kéž by se dílo podařilo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin a 18 minut, Kid Leroy a Justin Bieber s peckou Stay. Za chvíčku, když máme ten květen, tak dáme pecku Maj. Čekají nás Emily, Ondrej Kandráč a Mark Voss, ale teď se zaměříme na jednu zpěvačku, kterou určitě poznáte i díky hitu Loka Loka. Už za chvíličku budeme opět a znovu hrávat, protože bude připomínat, že máme nezapomínat i na dodržování pitného režimu. Shakiru známe i díky hitu Vaka Vaka a nebo La Tortura.
1: No a teď Shakira dostala velmi dobrou zprávu. Od španělských úřadů dostane ne miliony, ale miliardy zpět. Španělská finanční správa totiž musí vrátit zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur, tedy asi miliardu a 450 milionů korun. O těch trablech Shakiry s daněmi a podobně jsme informovali taky v průběhu posledních, já nevím, kdy ona to řešila 10-15 let na jihu určitě. Rozhodlo o tom teď správní soud, podle kterého Shakira v roce 2011 nebyla daňovou rezidentkou ve Španělsku. Zpěvačka tam podle soudu strávila 163 dnů, což je méně než požadovaných 183 dnů. Úřady přitom tvrdili, že měla ve Španělsku hlavní životní zázemí, mimo jiné kvůli tehdejšímu vztahu s fotbalistou Gerardem Piquem. Soud uvedl, že k tomu nebyly dostatečné důkazy. Španělská finanční správa i tak má vrátit zaplacené daně, pokuty a také úroky. Shakira uvedla, že k žádnému podvodu tedy nedošlo. Finanční správa se proti rozhodnutí ještě může odvolat, no ale pro Shakiru řekl bych normálně ten den, jakoby to ani není, že bys vyhrál v loterii, jako jo, to je prostě v podstatě jako už teď asi nějaké ty penízky měla, teď když dostane tedy miliardu a 450 milionů korun, ještě jakoby možná peníze, se kterýma už ani nepočítala, no, tak to už je jako možná na hodit nožky nahoru a už jenom a jenom užívat.
0: Čas od času dojde do schránky nějaká ta složenka, že? Respektive doplatky. No a ona si za to může koupit aj oplatky klidně. Možná i celou fabriku. Tak ať si ty prachy užije ve zdraví.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nebo vedle tebe usínám s kapelou Mirai. Je úterý 19. května, mám pro vás další, tentokrát krátké jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: i online. www.radiojich.cz. Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší Plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná Plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
3: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
4: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
6: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
0: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hezké úterní ráno, Moravo, 8 hodin 30 minut k tomu.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Hodoniny letos nabízí finanční podporu pro nadané a talentované děti, které uspěly ve vědomostních, uměleckých nebo jazykových soutěžích. O dotaci mohou žádat rodiče dětí od 3 do 18 let. Žádost je možné podávat osobně, poštou nebo datovou schránkou až do konce roku 2028. Uherskohradišťská nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem domácí měření pod dohledem lékařů. Nová služba má zvýšit bezpečnost péče a zároveň usnadnit těhotným ženám kontroly během těhotenství.
0: Počasí.
15: Momentálně měříme v Kyjově 12 stupňů, 13 hlásí Svatobořice, Mistřín Tvrdonice a Spytihněv.
0: Rádio Jih. Doprava.
14: Mrkneme na D1, D2 i D52. Na dálnici D1 na 191. kilometru směrem od Jihlavy na Brno se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením v koloně. Na D2 mezi 34. a 41. kilometrem směrem na Bratislavu probíhá údržba, tak opatrně, a na D52 mezi 18. a 26. kilometrem směrem z Brna na Pohořice na Kranici probíhá údržba zeleně. S částečnou uzavírkou velmi frekventované ulice Národních hrdinů v Břeclavi musí ode dneška počítat řidiči, provoz je tam řízený semafory, směrem na Poštornou projedou opravovaným úsekem osobní nákladní auta jedním pruhem, směrem na Hodonín jedou osobní auta objížďkou přes náměstí TG Masaryka, ulici 17. listopadu a následně Sobadinovy ulice, vozy nad 3,5 tuny jezdí kyvadlově opravovaným úsekem. No a po dobu omezení na ulicích Národních hrdinů jsou v provozu dvě kamery, které přenášejí obraz z opravovaného úseku i objízdné trasy. Sledovat je můžete na webu města Břeclav.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
14: Přihem se šťastnou cestu, za chviličku nabízíme soutěž Dejte si pozor na jazyk a ve hře dva lupeny na Eurobike Fest, jež se uskuteční od 28. do 31. května v kempu Merkur.
16: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
17: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Dnes 19. května v ranní zírádej vyzkoušíme, jak moc si dokážete dát pozor na jazyk. Dnes pro vás máme lupeny na Eurobike Fest.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A ten se uskuteční od 28. do 31. května v kempu Merkur v Pasohlávkách a čeká vás skvělé hudební show. Čekají vás tedy skvělé hudební show, epické kousky na motocyklech, letecká show, bojové sporty a mnoho, mnoho dalšího. 5183456788. Už za chvíličku budete moci volat na aktivovanou telefonní linku k nám sem do studia a vyzkoušet si naši soutěž. Dejte si pozor na jazyk. 8:40, 3, 2, 1 v Číle můžete volat v případě, že máte zájem o lupeny na Eurobike Fest, na velmi populární fest. Dobré ráno, komu?
2: Ahoj, tady Honza, Těšany.
0: Nazdar Honzi, jak se máme po ránu?
2: Je to perfektní, sluníčko svítí, paráda.
0: Super, tak držíme pěsti, pravidla naší soutěže jsou ti určitě jasná.
2: Jasně.
0: Tak si dávej pozor na jazyk. Když vyhraješ, vyrazíš na Eurobike Fest?
2: No, pokud vyhraju, tak samozřejmě vyrazím, akorát tam dojedu na kozím dechu, tak nevím, jestli mě vezmou.
0: Ty kdy, to jsem kdysi dávno měl taky, takže máš to ještě v provozu, jo?
2: Samozřejmě to je v provozu, je to perfektní stroj.
0: Máš v tom termínu volno? Asi jo, že?
2: V tom termínu mám volno a dokonce si vezmu i den předtím volno a den potom ještě.
0: Dobře ty. A prosím tě, má motorka dvě kola?
2: Motorka má dvě kola. Přesně tak, je to hlavně o tom, aby měla dvě kola.
0: Tak my ti blahopřejeme, užij si to tam, získáváš od Rádia Chrády Jižní Moravy dvě vstupenky na Eurobike Fest. Měj se hezky.
2: Super, moc děkuju, kluci, mějte se.
0: Taky ahoj, čau.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
0: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: sluníčko svítí, muzika hraje a možná, že u toho všeho fantastického někomu kurčí v břiše. Pojďme to napravit.
1: Dovezeme vám parádní svačinu až do práce.
0: Je to tak, přátelé, dnes úterý 19. května. Vojta vyrazí s fantastickou svačinkou vám do práce, protože jste si o ní řekli, nebo přesně řečeno napsali, přes náš web www.radioich.cz a vy tak můžete učinit i v tuto chvíli. Ten web je připravený a přijímá další vaše objednávky. A já už jsem to dneska ráno říkal, mě strašně baví na tom a strašně se mi líbí, jak nemyslíte jenom na sebe, že byste prostě do práce chtěli svačinky, ale píšete v mnoha případech, že to máte pro své milé kolegy a kolegyně. Prostě týmová práce jede a Vojta jede taky dneska za vámi. Kamže konkrétně? Tak třeba se podívá do Svatoboře Mistřína, do sběrného dvora. Chybět nebude jeho návštěva v Kyjově, v papírnictví Rindiš a nebo se zastaví v Masně Gurmán. Dopředu vám zavolá, abyste náhodou nebyli vyplašení z práce a hlavně, abyste byli na svých značkách, abyste si dneska mohli pochutnat na fantastické svačince. Těšit se můžete i dnes na zdravé a chutné pochutiny od Rácia z Břeclavy a také na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice. Tak co, dostali jste chuti vy? Mrkněte na náš web www.radioich.cz a lehoulince se zaregistrujte.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Offenbacha Overdrive těsně před devátou, po deváté už v úterý na rádiu jich September a Cry for You. Slavíček a Pokáč. A taky Somba. Uhersko-hradická nemocnice sleduje tlak těhotných žen na dálku. I o tom budou další úterní jihomoravské zprávy rádia.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

0: www.klimastyle.cz.
1: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Matce Kratiškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
2: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května 5:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, když ulice

0: rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
3: 9 hodin, hezké úterý. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Hodonín podpoří talentované děti a Uherskohradická nemocnice sleduje tlak těhotných žen na dálku. Město Hodonín i letos nabízí finanční podporu pro nadané a talentované děti, které uspěly ve vědomostních, uměleckých nebo jazykových soutěžích. O dotaci mohou žádat rodiče dětí od 3 do 18 let, které reprezentují školu nebo volnočasovou organizaci z Hodonína. Podpora se nevztahuje na sportovní aktivity a maximálně může dosáhnout 10 000 korun. Peníze mohou rodiny využít třeba na cestovné, ubytování, pomůcky nebo účastnické poplatky. Žádosti je možné podávat osobně, poštou nebo datovou schránkou až do konce roku 2028. Uherskohradišťská nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem domácí měření pod dohledem lékařů. Díky speciálním tlakoměrům propojeným s aplikací mohou zdravotníci sledovat hodnoty na dálku a rychle reagovat při zhoršení stavu. Vysoký tlak v těhotenství totiž může ohrozit maminku i dítě a vést třeba k předčasnému porodu. Domácí měření navíc bývá přesnější než kontrola v ordinaci, protože ženy jsou doma klidnější. Nová služba má zvýšit bezpečnost péče a zároveň usnadnit těhotným ženám kontroly během těhotenství.
4: Počasí.
3: Na začátku bude slunečno, v průběhu dne očekávají meteorologové oblačnější počasí, dokonce s možností přehánek. Teploty až 23 stupňů Celsia, v Jihomoravském maximálně 22 ve Zlínském kraji. No a skoro dvě minutky po 9. hodině ve Veselí nad Moravou či Otrokovicích 13, Šardice a Hustopeče měří už 15 stupňů Celsia.
6: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Ve Svatobořicích Mistříně probíhá obnova vodorovného dopravního značení. Projíždějte opatrně. Připomínáme, na D2 mezi 34. a 41. kilometrem směrem na Bratislavu probíhá údržba. Na D52 mezi 18. a 26. kilometrem směrem z Brna na Pohořelice na krajnici probíhá jakby smet. Údržba tady zeleně. No a počítejte stále s částečnou uzavírkou velmi frekventované ulice Národních hrdinů v Břeclavi. Ode dneška je tam kivadlový provoz, řízen semafory, směrem na Poštornou projedou opravovaným úsekem osobní nákladní auta jedním pruhem, směrem na Hodonín jedou osobní auta objížďkou přes náměstí TG Masaryka, ulici 17. listopadu a Sovadinovou ulicí. Vozy nad 3,5 tuny jezdí kivadlově opravovaným úsekem. A taky připomínáme, že po dobu omezení na ulici Národních hrdinů jsou v provozu dvě nové kamery, které přenáší obraz z opravovaného úseku i objízdné trasy. Sledovat je můžete jako i další na webu města Břeclav. Šťastnou cestu.
4: Hrajeme hity pro

0: cítím něco sladkého, nejenom z kapely Maroon 5 a Hitu Sugar a z příchodu Verči, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ale cítím, že by se mohlo poštěstit.
1: Jo?
0: Jo.
1: Sadil jsi? Nebo co?
0: Já jsem si od začátku sadil na naše posluchače, že to dobře dopadne a že tipnou to správné místo v letadle.
1: Jako, cítíš to dneska, jo?
0: Ano, sluníčko svítí, muzika
1: tak
0: hraje.
1: Jo. No já bych byla jedině ráda, já už tady na to čekám, jsem na pětek.
0: No my všichni na to čekáme. Ale teď otevřeme peněženky. Aha, prázdno. No nic, ale přece jenom možná nosíte v peněžence malé bohatství a ani o tom nevíte. Tak za pár minutek prozradíme tradičně více. Možná, že z vás uděláme boháče.
1: A všichni budeme lustrovat teďka v těch peněženkách, jak to řekneš. Podle toho, co to bude teda.
0: Vzhledem k tomu, že hotovost nenosím, tak jsou tam akorát účtenky.
1: Tak ale nikde zvládneš.
0: Ty se nepočítají, jako jo. Ale jestli tam máte nějaké papírovky, tak za chviličku více. Teď Slavíček, Pokáč a zákaz přiblížení.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9:17, možná nosíte v peněžence malé bohatství, ani o tom nevíte, jak už jsme nakousli před pár minutkama. A já ti tady ukazuju a ty to můžeš jako fakt našim posluchačům dosvědčit.
1: Jako kdybyste viděli Lukyho peněženku, tam jsou samé účtenky, ty utrácíš strašně.
0: Jo,
1: asi teda.
0: Ne, to já je sbírám už od roku 2022, aby ta peněženka vypadala, že je nadítá.
1: Jo, tak a vypadá, ten účel to splnilo.
0: Jo. No, někteří, jež sbírají mince a bankovky, teď upozorní, že některé eurové, ale i české bankovky mají pro sběratele mnohem vyšší hodnotu, než jaká je na nich napsaná. Čas od času se totiž objeví nějaké, kde je třeba nějaká chybka, ale ty jsou velmi vzácné. Ale vzácné jsou i kusy třeba s neobvyklým sériovým číslem, i na tom se dá prý vydělat. Aha. Třeba bankovky s dlouhou řadou stejných čísel, nízkými čísly nebo čísly, která se čtou stejně zleva i zprava. Jo? Čím zvláštnější kombinace, tím větší zájem sběratelů. To není žádná chyba, prostě jsou to čísla tak, jak máš prostě registrační značky na autě, že někdo tam má, nevím, to nebo ono, má tam třeba samé jedničky, jasně. Někdo tam má 9, 4, 5, 7, jo? A potom jsou bankovky, které mohou mít takovou pěknou řadu, tak i na tom se dá vydělat. Nejsou to samozřejmě zase závratné částky, že bys za jednu bankovku, tak jak kdysi dávno v Česku byly 100 koruny s obráceným vodoznakem, nebo slavná 200 koruna přezdívaná Zajrovka, ta má místo nápisu Česká republika na ochranném proužku text Republique du Zaire a její cena může vyšplhat až na 100 000 korun. Tak to není, ale třeba za nějakou tu obyčejnou bankovku, třeba v nominální hodnotě 100 nebo 200 korun, můžeš dostat nějaké nižší tisícovky. A to se vyplatí, Bobe, ne?
1: No, tak
0: dát někomu stovku, on ti za to dá trojku.
1: No.
0: Jako 3 litry. Nebo dáš 2 kilo, on ti za to dá třeba 5 litrů.
1: No.
0: No.
1: Tak to jdem, to, no,
0: no tak otevři tu peněženku,
1: no, jenom, já ji mám v autě, že jo?
0: Tak to neříkaj ani nahlas. Že ťuk.
1: Ťuk.
0: Dojedeš a peněženka fuč. Ne, ona už si pro ní jde.
1: Tak tam.
0: Až budete dneska platit v obchodě a budete platit cash, budete platit hotově, zkuste se mrknout, ono se totiž vyplatí podívat se na bankovky.
1: Počkej, trochu pozorně. Já mám v kapse.
0: Nekecej.
1: Fakt, jo? Počkej, no mám, tak, teď jsem si vzpomněla, co jsem včera platila.
0: Co tam máme?
1: Kilo a 5 kilo.
0: No pozor.
1: Tak počkej.
0: A ještě nenosíme z peněženky.
1: Počkej, tak tady, no ne, tak to nic, to je taková ta značka, kterou nechceš.
0: No a to číslo nějaké?
1: No právě, no, jakože to takové o ničem, 4, 6, 8, 5, 9, 7,
0: a teď to kil čo?
1: A tady 096200.
0: No. 09, no, no,
1: začíná to nulou, končí to nulou,
0: počkej,
1: to by se
0: počkej,
1: taky mohlo nikomu
0: já
1: líbit.
0: Já si tipnu na té stovce první číslo, jo, a když to uhodnu, tak to kilo je moje, jo. Nebo sudálicha, jak se to hrávalo. Tak stovka, zkusím si tipnout sudé číslo. Co?
1: Ty jsi dobrý, ty
0: že?
1: Jsi fakt
0: tak
1: dobrý.
0: Dávaj.
1: Tak na.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jichva a Dr. John.
1: Jedině Rádio Jichva vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Tak dámy a pánové, doktor předepsal mnohým z vás týdenní dovolenku. Yeah. Relax, pohodička, klídeček. Mám to tady napsané.
2: Já to taky vidím, člověče.
0: Že? Mm-hmm. No, takže...
2: Letecká dovolená v Řecku pro dvě osoby, no, v hodnotě 28 tisíc, pláž, moře.
0: Ano. To je takový krásný recept, že?
2: Ano, no. Moc hezký. Akorát se k němu musí trošku ještě dopomoct a to si tipnout správné sedadlo v letadle. No ale je to, fakt už to je.
0: Pak už 11. odlítáte z brněnského letiště, zamáváte, 18. se vrátíte s dobitýma baterkama.
2: Opálení.
0: Úsměvavý.
2: Ano.
0: Smích od ducha kuchu. Parádička. Zní to hezky, že?
2: Krásně.
0: No. A pak se zabrzdíme na tom místě, které je určeno pro vás na tom správném místě v letadle.
2: Ano, a ty jsi říkala, že to dneska cítíš, tak to půjde, to už půjde.
0: No, cítím to celou dobu, ale já už jsem taky našim posluchačům prozradil, že kdyby to náhodou dneska neklaplo, aha, tak zítra mezi 7 a 10 hodinou dáme úplně tu největší nápovědu, jakou můžeme dát.
2: Wow.
0: Co to může být za největší nápovědu, jakou můžeme dát?
2: Yeah, no,
0: že bychom řekli zrovna to.
2: Správné sedadlo.
0: Tak prosím vás, správné sedadlo v letadle je píp. Kdo jako první zavolá, má to, jo? No tak jsem zvědavý, co pro nás šéf připravil.
2: No a do té doby písmena A až F, čísla 1 až 25.
0: No.
2: A telefonní linka sem k nám do studia 518.
0: 345.
2: 678.
0: Mimochodem ještě jedna věc. Dívám se... E11, už typováno ne dvakrát, ale třikrát.
2: Třikrát, no včera paní.
0: Chodina. No nic, kdyby někoho napadlo E11 po čtvrté, není to to místo v tom letadle, prosím vás, jo? Tak pojďme na to. 3, 2, 1, včíl. Aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia a pojďme zkusit jít naproti štěstíčku. Hezké dopoledne přejeme komu?
3: Tady je Panka.
0: A tady je Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Dobré
3: ráno, dobrý den.
0: Dobrý den, jak pak se máme?
3: Mám se dobře.
0: Super, odkud k nám voláte, prosím?
3: Volám z Archlebova.
0: Z Archlebova, tak v Archlebově určitě vědí, jaké je správné místo v letadle.
3: No, já bych zkusila 9C.
0: C jako Cecilka a devítku, jo?
3: Ano.
0: C9. No pojďme to zkusit. Nebudeme kolem toho chodit jako kolem horké kaše. C9 je správné místo ve vedle a noči nikoli. Verča taky napjata a už je to jasné. Už je to venku, C9 taky ne. Tak zdravíme a děkujeme. Vítejte, ať se vám daří naslyšenou. C9 nikoli. Tak ale dobrý, 11 to nebylo. Ale C9 zapisujeme.
2: Ale ještě
0: tabulky.
2: Nebyla.
0: Nebyla, ano.
2: No.
0: Ale to je určitě slabá náplast.
2: No, tak to asi jo, no. Já jsem teďka chtěla, nebo dívám se tady na to a chtěla jsem říct, jako, které to písmeno je takové nejmíň typované, ale ono asi žádné není. Oni to je tak jako dostanou.
0: Jak to zazilo v tom filmu, je to 50-50.
2: Je to 50-50.
0: Je to jako vyvážené, no. Tak uvidíme, uslyšíme. Verča vám určitě v dnešním vysílání rádi dá další šanci.
2: A tak dám.
0: A kdyby náhodou
2: aj dvě,
0: ne.
2: Je možná.
0: Jo, až tak,
2: až
0: jo.
2: Tak.
0: Dobrá, ale fakt, kdyby náhodou ne, tak zítra, středa, marsiakých věcí bude třeba. A i té nápovědy do naší soutěže, ve které někdo z vás může získat leteckou dovolenou v Řecku. Luxusní to kousek. Tak budeme čekat, no,
2: budeme
0: na správné
2: čekat,
0: místo.
2: Budeme věřit.
0: Nic jiného nám nezbývá.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorní kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
7: Když nemůžeš... Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
9: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

minutky a bude 9:45. Toto byl Gigi D'Agostino, italský mák, co nevidět Callum Scott a Whitney Houston. Ale teď, dámy a pánové, krásná vzpomínka.

0: něm bude teďkom řeč?
1: Bude, protože muzeum v Illinois vlastní repliku tady toho legendárního auta Kit ze seriálu Knight Rider. Auto, to auto stojí v muzeu, jo, stojí tam, nestojí na silnici, stojí v muzeu, nepohnulo se roky. No a přesto dostalo pokutu z New Yorku za překročení rychlosti.
0: No!
1: Úředníci z New Yorku tvrdí, že ten jejich systém to auto prostě zachytil při jízdě. Muzeum tvrdí, že to je fyzicky naprosto nemožné. No a takže se ten případ teďka aktuálně řeší a jako nikdo vlastně neví, jak je to možné.
0: Mimochodem, kdo se díval na spanilou jízdu amerických aut teď v sobotu, jak projížděla Hodoninem a parkovala v Motěnicích, tak viděl živě Kita. Tam byl, je zvnitřkem komplet, byla to naprostá parádička. A mimochodem, ta ústřední melodie se dočkala nejenom toho fantastického seriálu, to byla kombinace fantastického seriálu a té muziky, ale dokonce kdysi dávno i Punjabi MC to zamíchal do jeho hitu. To je prostě nostalgie neskutečné.
1: Já ti to vidím na těch očích.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

všem ze studia Rádia Jih. No a aby jsme si ho ještě víc hezčili, příjemnili, tak si dáme teď ukázku muziky, která nám to zařídí po 10. hodině. Bude to třeba

0: rádia jich přidá kolega Petr Jindra a v nich info třeba o tom, že břeclavské technické služby chrání hráze Die před auty. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: To nemyslíš vážně? 11:30?
6: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
7: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
8: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
5: Za minutu bude 10 z rádia, jich přejeme krásné dopoledne.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Břeclavské technické služby chrání Hrázedy před auty a Otrokovice upraví křižovatky pro plynulejší dopravu, podobně jako ve Zlíně. Na hrázích řeky Dyje v Břeclavě vyrostly nové zábrany proti vjezdu aut. Technické služby je zatím nainstalovaly na 9 místech a během několika dní se uzavřou tak, aby zúžili cestu. Cyklisté, pejskaři nebo rodiče z kočárky tudy projedou dál. Pro auta ale budou zábrany nepřekonatelné. Město tím reaguje na porušování zákazu vjezdu a také na poškozování dřívějších sklopných sloupků vandaly. Otrokovice letos modernizují 3 důležité křižovatky, které budou nově řízeny podobně jako ve Zlíně. Chytrý systém má dát přednost autobusům, záchranářům nebo hasičům a zrychlit průjezd městem. První úpravy začnou v červenci u radnice, další přijdou v září v okolí vlakového nádraží. Během prací budou semafory dočasně vypnuté, takže řidiči musí počítat se zdržením hlavně při výjezdu z vedlejších ulic. Příští rok chce město pokračovat modernizací dalších 2 křižovatek na ulici Komenského.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Venku zatím skoro jasno nebo polojasno, později dopoledne se nám ale začne tvořit oblačnost a odpoledne už očekáváme převážně oblačno, lokálně s přehánkami. Teploty v Jihomoravském kraji vyšplhají dneska na 20 až 23 stupňů a ve Zlínském na 19 až 22. V tuto chvíli je Zlín 12, Klovouky u Brna a Buchlovice 13 a Mikulčice 15 stupňů Celsia.
1: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda. Hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Míříme taky na silnici.

0: Krištof. No a my míříme do Milotic, protože právě tam chystá základní a mateřskou školu během roku řada oprav i modernizací. Ve škole budou nové dveře, schodiště i část vybavení tříd. Přibudou tady taky digitální dotykové panely, nové počítače. A pokračovat bude taky obnova kanceláří a učeben. Mateřská škola se zaměří hlavně na nové vybavení tříd, taky na lůžkoviny a kvůli letnímu provozu taky na klimatizaci. To ale pořád ještě není všechno. Změny čekají taky školní jídelnu a větší důraz škola klade taky na bezpečnost. Nové budou totiž zámky, videotelefony a nebo protipožární dveře v tělocvičně. Vedení školy chce postupně vytvořit modernější a bezpečnější prostředí, a to jak pro děti, tak taky pro zaměstnance. A my vám k tomu z rádia jich gratulujeme, přejeme hodně štěstí ke všem opravám, ke všem modernizacím a nejenom do Milotic teď posíláme 90-kový hit It's My Life.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hlavní. A tak si myslím, že by bylo fajn si, no, dát teď další muziku a po ní zase jednou zkusit štěstí. Co vy na to?
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, my a cestovní kancelář KM Travel vás tam opravdu pošleme, ale chce to jednu věc. Uhodnout to správné místo v letadle. Ten výběr se nám každým dnem zužuje, ale je pravda, že těch možností je tam ještě spousta. Proto, pokud během dneška nikdo z vás to správné místo v letadle neuhodne, tak vám dáme zítra prý tu vůbec největší nápovědu, jaká může být. Ale já pořád věřím, že se to ještě někomu z vás může povést klidně i bez té nápovědy, takže to zkusíme. Tak si teď užijte muziku a po ní jdeme na to.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz. Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma, tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
5: Ať je horko nebo zim, servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Germolec s úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Germolec servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.germolecservice.cz.
6: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
7: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
8: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
9: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
10: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou

0: a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1.

0: a 40 minut posloucháte Rádio Jich. No a slíbili jsme soutěž, takže bude soutěž. Bude další možnost tipnout si to svoje správné místo v letadle.
1: Jedině Rádio Jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, ano, ano, ano, můžete s Rádiem Jich a cestovní kanceláří KM Travel odletět na jeden celý týden si odpočinout ke krásnému Egejskému moři na písčito-oblázkovou pláž na druhý největší řecký ostrov Evia. A to už 11. června. A jediný takový malý, téměř zanedbatelný háček je, že musíte uhádnout to svoje správné místo v letadle. Písmena A až F, čísla 1 až 25. No, takže jdeme na to? Jdeme na to. Já naši studiovou linku s číslem 518-345-678 odblokovávám právě teď. A napjatě a netrpělivě čekám, kdo z vás to svoje štěstí zkusí dneska. Tak komu přejem hezké úterý? Halo, halo? Halo?
2: Halo, halo.
0: A krásné dopoledne komu?
2: A Zdenek, Břeclav.
0: Ahoj, Zdenku. Byl jsi v Řecku už někdy?
2: Ne.
0: Nebyl. A tabulku si vyplňuješ, máš nějakou?
2: On právě jsem to nestihl všechno.
0: Ne, no tak uvidíme, jestli se náhodou třeba netrefíš. Ne, netrefíš si do toho, co už bylo typované. Ideálně mi dáš to správné místo v letadle, že?
2: Jo, to můžu říct, ne, no, to mám jistě.
0: Tak jo, tak pojď.
2: Tak F13.
0: F jako Filip?
2: Ano.
0: 13, F13. Tak, jdeme hned vyzkoušet, jestli F13 je to správné místo v letadle. Nebo není F13. Není. A F13, musím říct, typovaná už byla. Takže to bylo zrovna nějaké z těch čísel, které ti tam asi chybělo, no. Tak nic, tak kdyby náhodou nic, tak za 48 hodin se třeba slyšíme.
2: Jo, to zkusím, jo, dobře, díky.
0: Měj se hezky, naslyšenou.
2: Tak,
0: tak nic, tak ani F13 to nebyla, to vy už víte, kdo si poctivě zapisujete. Nevadí, tak pro Zdeňka teda nic moc, ale pro vás ostatní další šance tipnout si to svoje správné místo v letadle. A když si ho tipnete, to správné, tak odletíte z cestovní kanceláří KM Travel na týden do Řecka. Mrkněte klidně na jejich web www.kmtravel.cz a pokud byste, ale já myslím, že to tak není, ale pokud náhodou vás nebo je ještě něco, co nevíte o té soutěži nebo o té dovolené, tak mrkněte taky na rádiový web www.radioj.cz a my vám dál budeme držet pěsti.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jich. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. Koncert se uskuteční v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v neděli 24. května od 4:30 odpoledne v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné je dobrovolné. Tělovýchovná jednota Sokol Hostěrádky Rešov a obecní úřad vás srdečně zvou na pivní minifestival. Akce se koná v sobotu 23. května od 13 hodin na házenkářském hřišti v Hostěrádkách. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, piva z několika pivovarů a doprovodný program pro děti. Přijďte si užít příjemné odpoledne.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: přeje od mikrofonu rádia je hezké úterní dopoledne. Blíží se nám 11. hodina, no a co nás v ní čeká? Čeká nás samozřejmě nějaké to aktuální info z regionu, čeká nás taky další díl rubriky Odkud se vzalo a čeká nás jisto jistě taky další skvělá muzika a z té na playlistu máme třeba Passion Fruit a jejich The Riga Ding Dong Song. Kygo přidá hit Take My Love. A Marek Ztracený zase song To se mi líbí. No a ve Veselí nad Moravou se na noc uzavře část silnice 1/55, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Hezké úterý.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu, a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna na Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
6: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
7: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
8: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
6: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
7: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
8: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
6: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
11: Autoškola Šťastná Hodonín oznamuje zahájení kurzu pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 27. května v 15.30 na učebně autoškoly Anenská 7 Hodonín. Přihlásit se můžete online na webových stránkách autoškoly www.autoškola-hodoninsko.com. Více informací získáte na telefonním čísle 518 341 600.
12: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Hele, vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
18: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
19: Kia. Movement that inspires.
18: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
20: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Máme minutku po 11 a z rádia jich vám přejeme krásné úterní dopoledne.
21: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
22: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
23: Ve Veselí nad Moravou se na noc uzavře část silnice 1/55 a Brno směňuje zahrádky za městský byt. Ve Veselí nad Moravou se kvůli usazení trafostanice na noc uzavře část silnice 1/55. Omezení začne 21. května ve 22 hodin a skončí 22. května ve 3 ráno. Objízdná trasa pro všechny řidiče povede po silnici 1/54 a dále ulicemi Stolářská, Národních mučedníků, Rumunská a Lány. Město žádá řidiče, aby byli opatrní a sledovali přechodné dopravní značení. Brno chce kvůli stavbě další části velkého městského okruhu získat pozemky u spalovny a nabídne za ně městský byt. Majitelka zahrádek podle města potřebuje zajistit bydlení pro své děti, proto se obě strany dohodly na směně. Parcely jsou důležité pro projekt Ostravské radiály i plánované obnovení vlečky do areálu spalovny. Žena za byt doplatí zhruba 400 tisíc korun, smlouvu ještě projednají zastupitelé.
22: Rádio Jih. Počasí.
0: Venku zatím spíš polojasno, během dopoledne nám ale bude přibývat oblačnosti a odpoledne očekáváme převážně oblačno, lokálně taky s možností přehánky. Co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji dneska 20 až 23 stupňů a ve Zlínském 19 až 22. Aktuálně jsme na tom s teplotami tak, že Žádovice hlásí 14 stupňů, Sokolnice 15 a po 16 měří Kostice i Břeclav.
24: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
22: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestách a komplikace očekávejte aktuálně na Uherskohradišťku, Zlínsku a taky v Brně. Na Uherskohradišťku na trase z Veselí nad Moravou k hraničnímu přechodu se Slovenskem mezi Stráním a Květnou havarovalo osobní auto s nákladním. Nehodu tady vyšetřuje policie. Místo je s opatrností průjezdné Kyvadlově a kolony se netvoří. Na trase z Uherského hradiště na Otrokovice před Spitihněví zasahují záchranné složky u nehody nákladního auta s motorkou. Silnice je v místě neprůjezdná a s kolonou počítejte v obou směrech. Dále ještě v Brně v křižovatce ulice Řívská a Tužanka se srazilo osobní auto s nákladním a provoz je částečně omezený. Ze všech směrů se tady tvoří kolony. A ještě v Brně v Královopolském tunelu v autobusu B uvízlo nadměrné vozidlo a tunel je uzavřený. Počítejte i tady se zdržením v koloně. Buďte opatrní, ohleduplní, trpěliví a mějte s rádiem i šťastnou úterní cestu.

0: Na rádiu Skygo za malý moment už Madonna a Ed Sheeran, no a potom společně zamíříme taky do Zlína, protože tady jeden parťák z zlínské policie už je zralý do důchodu, no ale vzbudilo to poněkud bouřlivou debatu. Proč, to si prozradíme tady u nás na rádiu Jich už za několik málo minut. Teď Madonna.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: 11. příběh jednoho policejního parťáka ze Zlína. Tím parťákem je ovčák Gen se školeným čichem a schopností najít tak zločince anebo třeba člověka pod sutinami. Gen má za sebou 11 let zkušeností a to hlavní věrnost. Věrnost takovou, že by byl ochotný za svého psovoda položit život. Jenomže věk kolem těch 10 let je už pro policejní psy takový důchodový. A tak nadešel i Genův čas a zlínská policie zveřejnila inzerát v sekci nepotřebného majetku, kde ovčáka nabízela za 1500 korun. To celkem pochopitelně vyvolalo poměrně bouřlivé reakce od lidí, že pes, který byl tak dlouho členem týmu, pomáhal a sloužil, je teď nabízený jako nějaký předmět na bazaru. Jiný uživatel psal zase, že forma toho inzerátu je horší, než když někdo prodává jízdní kolo. A takovýchto reakcí se tam sešla spousta. Mluvčí zlínských policistů Šárka Trnková celou situaci ale objasnila s tím, že termín nepotřebný majetek je pouze formální, že tím policie rozhodně nemyslela, že by pro ně ovčák nebyl důležitý a že tyto psy v důchodovém věku nabízejí většinou právě psovodům, se kterými sloužili. No a tak i příběh Gena má šťastný konec, naštěstí, protože zůstane právě u svého psovoda. A my jsme za něj moc rádi, protože se chudák už taky určitě nadřel dost za ten život, tak ať si v klidku odpočine a navíc ještě s člověkem, na kterého je zvyklý. Do Zlína z rádia jich míří naše pozdravy a na celou jižní i jihovýchodní Moravu míří taky Marek Ztracený a song To se mi líbí.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

z éteru Rádia Jih. Před námi je další trojice hitů pro dobrou náladu. A protože je právě úterý, tak je před námi taky další díl naší pravidelné rubriky Odkud se vzalo. A protože jsme tady dlouho neměli žádné rčení nebo slovní spojení, tak dneska si

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
2: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
1: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
2: Vážně? To zní dobře.
1: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
3: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
4: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorní kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Tady se vám blíží zpátečka Adoš.
14: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: zpříjemnili se zpěvačkou Katy Perry. No a zpříjemníme si ho teď taky tím, že se dozvíme něco nového. Je před námi totiž další díl rubriky Odkud se vzalo, tak pojďme na to.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na Rádiu Jih.
0: Máte doma nebo v práci třeba někoho, o kom byste řekli, že řádí jako černá ruka? To rčení známe asi všichni, ale odkud se vlastně vzalo? No, přeneseme se na přelom 19. a 20. století na Balkán. Region vře, nacionalistické nálady jsou na vrcholu a v roce 1901 vzniká tajná organizace s cílem sjednotit všechny jihoslovanské národy pod srbským vedením. Oficiálně se jmenovala Sjednocení nebo smrt, ale mezi sebou si říkali prostě Černá ruka. A nebyli to žádní křesloví revolucionáři, jejich první velkou akcí bylo zavraždění srbského krále přímo v Královském paláci v Bělehradě. A pak přišel jejich největší, v uvozovkách úspěch, účast na atentátu na Františka Ferdinanda de Este v Sarajevu v červnu 1914, který posloužil jako záminka k vyhlášení první světové války. Takže řádit jako černá ruka není jenom tak řádit, to je v podstatě řádění s globálními následky. Tak jestli vám to příště někdo řekne, tak si vzpomeňte, že se tohle rčení vzalo z jedné z nejnebezpečnějších tajných organizací moderních dějin a že teda řádíte asi fakt hodně.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci na

0: podcasty. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterní ještě chvilinku dopoledne, protože se nám blíží poledne, tak taky dobrou chuť přijem z Rádia Jih a dáme si taky ochutnávku muziky, která nám bude hrát v té první odpolední hodince. Budou to třeba Holky a jejich Ty sem začíní. DJ Klas přidá hit se dnes. A DJ Bobo zase song Somebody Dance With Me. Úterní jihomoravské zprávy rádia jich přidá Petr Jindra a v nich info třeba o tom, že Otrokovice upraví křižovatky pro plynulejší dopravu, podobně jako ve Zlíně.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.vd.cz.
6: Mastra Kovomatky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská, Kyjov.

0: www.klimastyle.cz.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj, já jsem pan Šplouch. A já, pan Cák. Jsme z rodinné firmy Bazény Macek a syn v Ratíškovicích a máme pro vás luxusní bazén vašich snů.
5: Vyrábíme a stavíme bazény na míru podle vašich představ.
4: Naší předností jsou bazény s přelivem a s automatickým lamelovým zakrytím.
5: Bazény Macek a syn. Děláme to už spousty let a opravdu dobře. Dobře,
4: najdete nás na www.macekasyn.cz.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
8: Máme minutku po 12. a z rádia jich přejeme dobrou chuť.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Břeclavské technické služby chrání hráze je před auty a Otrokovice upraví křižovatky pro plynulejší dopravu, podobně jako ve Zlíně. Na hrázích řeky Dyje v Břeclavi vyrostly nové zábrany proti vjezdu aut. Technické služby je zatím nainstalovaly na 9 místech a během několika dní se uzavřou tak, aby zúžili cestu. Cyklisté, pejskaři nebo rodiče z kočárky tudy projedou dál, pro auta ale budou zábrany nepřekonatelné. Město tím reaguje na porušování zákazu vjezdu a také na poškozování dřívějších sklopných sloupků vandaly. Bariéry budou uzamykatelné a sklopit je budou moci jen řidiči s povolením, například správa toku, městská policie nebo záchranáři. Otrokovice letos modernizují tři důležité křižovatky, které budou řízené podobně jako ve Zlíně. Chytrý systém má dát přednost autobusům, záchranářům či hasičům a zrychlit průjezd městem. První úpravy začnou v červenci u radnice, další přijdou v září v okolí vlakového nádraží. Během prací budou semafory dočasně vypnuty, takže řidiče musí počítat se zdržením hlavně při výjezdu z vedlejších ulic. Příští rok chce město pokračovat modernizací dalších dvou křižovatek na ulici Komenského.
10: Počasí.
8: Na jihu i jihovýchodě Moravy polojasno až oblačno. Odpoledne počítáme s převážně oblačnou oblohou a taky lokálními přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů v Jihomoravském a 19 až 22 ve Zlínském kraji. No a jak jsme na tom s teplotami venku právě teď, 3 minutky po 12. Traplice měří 16, Hovorany 17, v Hodoníně máme 18 a v Podivíně 19 stupňů Celsia.
4: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
10: Rádio Jih, doprava.
8: A míříme taky na...

nebo Jason Mraz. No a taky se podíváme na potenciální střelbu na zlínské základce.

0: události ve Zlíně. A některé věci je opravdu překvapily. Detaily tady u nás na Rádiu Jih už do několika málo minut. Hezké úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jsme moc rádi, že i krátce popolední zůstáváte s rádiem Jich a vyrážíme spolu teď na zlínskou základku. Domluvit se, rychle zabarikádovat třídu a být co nejtiší. Přesně to si zkoušeli deváťáci na základní škole Křiby ve Zlíně. A to při praktickém nácviku útoku aktivního střelce. Studenti a akademici z Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati pro ně připravili interaktivní workshop zaměřený na různé krizové situace. Žáci si tak vyzkoušeli nejenom obranu před útočníkem, ale taky třeba jak reagovat při úniku nebezpečné látky anebo při povodni. Při stavění barikády z lavic ale podle lektorů dělali příliš velký hluk a chyběla jim taky koordinace. No a právě proto jsou podle odborníků podobné nácviky důležité, protože děti si díky nim lépe uvědomí, jak v krizové situaci reagovat. Jedna z žákyň přiznala, že jí překvapilo hlavně to, že si všechno mohli opravdu jako prakticky vyzkoušet. Podle ní je velký rozdíl v tom o podobných situacích jenom poslouchat a mezi tím si je skutečně na nečisto vyzkoušet. Zástupce školy Pavel Růžička zároveň připomněl, že školy v posledních letech posilují zabezpečení. Třeba na této konkrétní škole Křiby mají například bezpečnostní tlačítka, kamerový systém, vrátného a taky speciální tajná hesla pro zaměstnance. Jako takhle, mně přijde úplně šílené, že žijeme v době, kdy se děti musí učit, jak reagovat, když do budovy vrazí aktivní střelec, jo? To je prostě hrůza. Ale hold relevantní riziko a obava to je, jsou, bohužel. Takže je vlastně fajn, že ty děti jsou na to potom aspoň tak nějak v rámci možností připravené. Takže my do Zlína zdravíme z rádia Jich. No a do celého Jihomoravského Zlínského kraje už teď letí DJ Klas, Maroon 5 a taky DJ Bobo. Tak si je užijte.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: A tak i tancovat se určitě bude dát v Řecku, na ostrově Evia, při nějaké večerní zábavě, drinčíky, živá hudba nebo DJ. To vyšlo co?
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: A tak už za pár minut dáme ještě jednou společně dneska šanci někomu z vás si tu dovolenou v Řecku vysoutěžit, respektive typnout si to svoje správné místo v letadle. Tak se připravte fyzicky, psychicky, telefony, číslo 518-345-678. No a po další trojici dnešních hitů jdem na to.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šarticknazes.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Tak, trojka hitů pro dobrou úterní náladu je za námi, takže to znamená, že před námi je soutěž o týdenní odpočinek.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak a nejinak, stále soutěžíme na Rádio Jih o leteckou dovolenou v Řecku v hodnotě 28 tisíc korun. A vy už to máte určitě všechno nastudované, všechno určitě znáte. Krásná pláž, krásné moře, krásná příroda. Krásně si vypnout telefon, ať vás nikdo neotravuje. No a vzít sebou jenom toho jednoho člověka, s kterým ten týden rádi strávíte. Odlet 11. června z Brna, přílet 18. června taky do Brna. A už se nám to teda fakt jako blíží, takže by byla krása, kdyby se už teď někomu z vás podařil ten správný tip. Takže to nebudem zdržovat. Telefonní linku s číslem 518-345-678 odblokovávám právě teď. A kdo se dovolá jako první, tak může typovat to svoje místo v letadle. Tak komu všem hezké úterý a jaj, jak by řekl Lukáš Tutkošovi, tak to ještě jednou to zkusíme. Tak, hezké úterý komu?
2: Lucka.
0: Ahoj Luci, odkud nám voláš?
2: Volám ze Strážnice.
0: Ze Strážnice. Byla jsi už v Řecku?
2: Byla.
0: Byla. A líbilo se ti tam?
2: Jo, je to tam hezké.
0: Je to tam hezké, takže by se tam klidně za ty 3 týdny, nebo jak to vychází, ráda vrátila, že jo?
2: Určitě, určitě.
0: A víš, koho bys vzala sebou?
2: Pravděpodobně přítele.
0: Přítele. No tak jo, tak když mi teďka dáš to správné místo v letadle, tak tebe i přítele pošleme do Řecka. Co ty na to?
2: Dobře.
0: Tak jo, tak pojď mi dát ten správný tip.
2: Tak já zkusím E23.
0: E jako Emil, jo?
2: Ano, E jako Emil. A
0: 23. Tak zkusíme E23. Jestli E23 bude nebo nebude to správné místo v letadle, to už se za chviličku dozvíme. E23. Tak E23 to taky není, je mi líto. Bohužel, možná třeba za 48 hodin to budeš moc zkusit znova. Tak jo, měj se krásně, naslyšenou. Tak vážení, ani E23 nebylo to správné místo v letadle. Takže to je zase tak jako vždycky dobrá zpráva pro vás ostatní, že ještě stále můžete typovat a vyhrát s Rádiem Jih a cestovní kanceláří KM Travel tu leteckou dovolenou do Řecka v hodnotě 28 tisíc korun. No tak my vám dál držíme pěsti.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: posloucháte Rádio Jih, za mikrofonem Veronika Brostianu, hezké odpoledne. A ať už ho trávíte v práci, doma, v autě nebo kdekoliv jinde, tak k vám budeme posílat i po té 13. hodině další várku skvělé muziky a jste nám zazní třeba David Guetta s hitem Gon Gon Gon. Mirai přidají song Chci tančit. Do 90. nás vezmou Deep Blue Something a jejich snídaně u Tiffanyho. No a Brno směňuje zahrádky za městský byt. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné úterý.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
8: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
9: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz
10: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
11: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
12: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Plus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
13: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
0: Z rádia i přijeme krásné odpoledne, máme přesně 13 hodin.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Ve Veselí nad Moravou se na noc uzavře část silnice 1/55 a Brno směňuje zahrádky za městský byt. Ve Veselí nad Moravou se kvůli usazení trafostanice na noc uzavře část silnice 1/55. Omezení začne 21. května ve 22 hodin a skončí 22. května ve 3 ráno. Objízdná trasa pro všechny řidiče povede po silnici 1/54 a dále ulicemi Stolářská, Národních mučedníků, Rumunská a Lány. Město žádá řidiče, aby byli opatrní a sledovali přechodné dopravní značení. Brno chce kvůli stavbě další části velkého městského okruhu získat pozemky u spalovny a nabídne za ně městský byt. Majitelka zahrádek podle města potřebuje zajistit bydlení pro své děti, proto se obě strany dohodly na směně. Parcely jsou důležité pro projekt Ostravské radiály i plánované obnovení vlečky do areálu spalovny. Žena za byt doplatí zhruba 400 tisíc korun, smlouvu ještě projednají zastupitelé.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Počasí venku spíše oblačnější s možností lokálních přeháněk, ale večer by mělo jak srážek, tak oblačnosti ubývat. Co se teplot týče, tak dneska 20 až 23 v Jihomoravském kraji a 19 až 22 stupňů. Ve Zlínském právě teď Bučovice 17, Čejkovice Boleradice 18 a Uherské Hradiště 19 stupňů Celsia.
16: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda. Hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme všechny řidičky a řidiče.

kilometr. Dále taky za Frištákem směrem na Zlín se srazila dvě osobní auta. Tady projedete jedním jízdním pruhem. V Brně v Pekařské ulici bourala dvě osobní vozidla a provoz je tam částečně omezený. A ještě na Brněnsku v Němčicích v ulici Za mostem došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. I tady počítejte s omezením. Tak hlavně opatrně na silnicích a mějte s rádiem šťastnou úterní cestu.

0: Věříme, že máte s rádiem hezké a pohodové úterní odpoledne. O další příjemnění se postarají David Guetta a taky kapela Mirai.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: celým širým světem večer pít víno na nebesí.
1: Máme 13 hodin a 17 minut, posloucháte Rádio Jih, díky za to. No a teď si představte, že si na půl hodiny oblíknete bohaté šaty, klobouk, vezmete slunečník nebo hůlku a místo běžné procházky vyrazíte do zámeckého parku jako šlechta. Přesně to teď nabízí nová půjčovna historických kostýmů na zámku ve Slavkově u Brna. No a za celým nápadem stojí Renáta Ondrůšková, původně stavební inženýrka, která kdysi pracovala třeba na dálniční křižovatce u Hulína. Jenomže vedle mostů jí vždycky lákal i svět historie a právě šlechtických kostýmů. No a když potom začala dělat průvodkyni na Slavkovském zámku a šít první šaty pro historické scénky, tak to bylo jasné. No a dneska má ve svém zámeckém buduáru kolem stovky kostýmů. Dámy dostanou šaty, šperky nebo mašle, pánové zase klobouk a vycházkovou hůl. No a prý se taky často stává, že chlapi, kteří se nejdřív tváří jenom jako doprovod a jako fotograf partnerky a jako já nic, já tady to jenom tak do počtu, tak ti si nakonec tu roli kníže pána užívají možná ještě víc než jejich drahé polovičky. Ano, a to je život, přátelé. No každopádně teda, kdybyste se chtěli stát na chvíli šlechtou, tak je to možné už taky ve Slavkově u Brna. No a teď si na rádiu Jih pojďme užít muziku. Tady je snídaně u Tiffanyho.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Blíží se nám půl druhá, hladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my jsme za to moc rádi. A ještě než sem k nám pozveme Vlastíka, než ho tady přivítáme, tak zamíříme do Veselí. Protože představte si, ve Veselí nad Moravou mají podnik, který zaujal i známého gastro-youtubera Kubu Houbu. Ten v minulých dnech otestoval bistro Tasty a rozhodně teda nešetřil chválou. Dokonce zaznělo i to, že jde o italské nebe v hubě. Oceňoval nejenom příjemné prostředí a obsluhu, ale hlavně teda samozřejmě jídlo. Od polévek přes pizzu až po burger nebo taky panenku s pepřovou omáčkou. Kuba Houba zároveň zdůraznil, že nejde o fast food, ale o poctivý podnik, kam by si sám klidně znova zašel na oběd. Takže tady to vidíte. Nemusíte ani až do Brna nebo do Prahy. I tady u nás, v malých městech a obcích, můžeme narazit na skvělé bistro se skvělým a poctivým jídlem. Tak jim to tam teď nezbořte po tom návalu chvály, myslím tím tou návštěvností. No a teď už si na rádiu jich pojďme užívat a zase muziku za okamžik Ina a I Will Be Waiting.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
3: Mkalava Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
4: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Krmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Krmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Krmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.krmolecservis.cz.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
8: Co to je?
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatát, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: odpoledne se mnou ve studiu tady Vlasti. Ahoj Vlasti. Ty jsi chtěl na to dostatečně jakoby upozornit, že už si tady...
1: Já jsem to právě slyšel, ne, asi. Víte, milí naši posluchači, my moderátoři máme právě jakože takovou... Ne, že úchylku, nezvyk je to, ne, zlozvyk, ne nezvyk, ale zlozvyk, že vždycky, když se zapne mikrofon, tak předtím se snažíme jakože si tak odchraptět ty hlasivky, jakože aby byl ten hlas čistý, tak proto jste možná slyšeli.
0: A to přesně nám vždycky říkal profesor na škole, že to nemáme dělat, protože si prostě ničíme hlasivky.
1: Jo, ty krásu, já už to dělám, ježišmarja, no, přes 30 let.
0: Tak bacha.
1: Pane Bože. Tak prosím tě, mám tady dvě slova pospátku. Mám tady light verzi, jednoduchou, anebo složitější, kterou chceš.
0: Pane Bože, vlastně tak to složitější, protože to, když nebudu vědět, tak to aspoň nebudu z takového blbce.
1: Dobře, tak dobře poslouchej. Teci řidč.
0: Čtyř.
1: No. Teci řidč.
0: Žid, čuč, 40.
1: Ano. Avd.
0: Dav.
1: Avd.
0: 2. 42. Co?
1: No tak ty si volala, že mám 42, ale právě ta jednodušší verze, ta light, by byla 24.
0: 20. Myslíš, že by to bylo lehčí? Řekni to pospátku.
1: No jakože bych ti řekl 24. A ty bys řekla 42.
0: Ježiš.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
4: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
6: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
8: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

všichni, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, BB Rexha, New Religion. Tak co si dáme za muziku? Takhle po 14. bude Jean Osborne, One of Us.

0: tak bude Xindl X v blbým věku.
1: Dáme doma, od dneska je mi pocit, se to stalo novým, každopádně jsem zas blbým věku.
0: Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné úterní odpoledne, už za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Hustopeče připravují rekonstrukci Pitnerovy ulice, tak si počkejte na podrobnosti. A já zdravím Verču do auta, ty si dneska nevytáhla kalendář?
2: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná, ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je budla.
3: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
4: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
3: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
4: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
3: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
4: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
5: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
6: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek, to je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
7: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
8: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
9: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
10: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
8: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
9: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
10: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
8: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
11: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
12: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
13: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
14: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
13: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
11: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Dneska hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Hustopeše připravují rekonstrukci Pitnerovy ulice a radnice Brna středu chystá u Mendlova náměstí nové centrum pro děti. V Hustopečích pokračují práce na modernizaci ulic i sítí. Na Pitnerově ulici teď firma z Hodonína pokládá nové kabely elektrického vedení, což je poslední krok před dlouho plánovanou rekonstrukcí celé ulice. Město už připravuje veřejnou zakázku a samotné práce mají trvat asi 2 měsíce. Stavební ruch je také v ulici Ludvíka Svobody, kde vzniká nová komunikace, parkovací místa i chodníky. Úpravy za 4 miliony 600 tisíc korun mají být hotovy letos v červnu. Vinné sklepy Skalák ze Skalky u Kyjova uspěli na prestižní soutěži AVC Vienna a získali 6 zlatých medailí. Čeští a moravští vinaři letos na jarní části soutěže vybojovali celkem 46 zlatých a 48 stříbrných ocenění. Skalák patřil společně s vinařstvím Starý Vrch z Hustopečí k nejúspěšnějším vinařům soutěže. Samotná soutěž je jednou z největších vinařských soutěží na světě, ale to se jí zúčastnilo téměř 4,5 tisíce vín ze 34 zemí. Radnice Brna středu posunula přípravu nového sportovního a kulturního centra u Pivovarské ulice do další fáze. Areál nedaleko Mendlova náměstí má vzniknout na dosud nevyužité a zanedbané ploše. Počítá se s víceúčelovým sálem pro sport, koncerty, představení i konference. Součástí projektu má být také mateřská škola pro 3 třídy, školní zahrada a nové zelené plochy. Radnice nyní čeká na dokončení projektové dokumentace, která určí i cenu stavby.
18: Počasí.
0: V Bulharech aktuálně měříte 20 stupňů Celsia, v Hroznové Lhotě a v Jalubí 19 a ve Zlíně 18 stupňů Celsia. Jak bude zítra? Zítra bude převládat oblačno, případně až skoro zataženo, jen ze začátku dne ještě i menší nebo průsvitnější oblačnost. Častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne, večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 21 až 24 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 20 až 23.
6: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
18: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také na silnice na Brněnsku mezi Bratčicemi a Němčičkami. Došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Projíždějte s opatrností a na Brněnsku v Oslavanech v hlavní ulici se dořešuje střet osobáku s traktorem. Provoz je částečně omezen, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

tuhletu chvíli nebo tuhletu hodinku, kterou vás bude provázet Vlasta Macík, je jasné, že budeme blahopřát dnešním oslavencům, kteří mají svátek nebo narozeniny, a nebude chybět ani typovačka ohledně naší soutěže o leteckou dovolenou do Řecka, tak rozhodně držte vlnu a ještě nevolejte, ještě ne, ještě!

0: chvíli Linkini nebo taky Milky Chance. No a po frekvencích rádia jich budeme blahopřát po dalších dvou hitech pro dobrou náladu do Veselí nad Moravou, do Zlína, do Otrokovic a taky do Znojma, tak rozhodně držte vlnu, protože je možné, že třeba budeme gratulovat i vašemu známému a vy jste zapomněli třeba na jeho narozeniny nebo svátek.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: 19.5. je den testování na hepatitidu, tedy na žloutenku. Možná jste nevěděli, že pokud člověk prodělá žloutenku typu A, nemoc se špinavých rukou, jeho imunitní systém si vytvoří tak silné protilátky, že získá celoživotní imunitu. To znamená, že podruhé už tuto nemoc chytit nemůžete. Tělo si vytvoří svůj vlastní doživotní štít. Narozeniny dnes slaví mimo jiné oblíbená a nestárnoucí herečka paní Iva Janžurová. Ona sama uznává jedno úžasné životní moudro, které je dobré si zapamatovat. Tak dobře poslouchejte. Smích je nejkratší vzdálenost mezi dvěma lidmi. No a když máme ten den testování žloutenky, jeden vtípek na toto téma. Všude řádí žloutenka. Poslední dva měsíce si myjí ruce tak důkladně, že se mi na nich objevila razítka z diskoték z roku 1986.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Za minutu tady máme půl třetí, Wiz Khalifa, za chvíli Liam Rimes, Ed Sheeran, nebo taky Shakira, ale teďka v rychlosti mrkneme na silnice.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Máme tady totiž informace od naší posluchačky Jitky, ta píše: krásný den, hlásím, že mezi Babicemi a Napajedli je smrtelná nehoda motorkáře, je to dost ucpané, tak s tím prosím počítejte a jinak vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. No a pozor, pozor, ještě ne, ale buďte připraveni na to, že až odehrají další tři hity pro dobrou náladu, bude tady další šance tipnout si správné sedadlo v letadle do Řecka, které vás dopraví na ostrov Evia a vy si užijete dovolenou od cestovní kanceláře KM Travel, tak se mrkněte na www.kmtravel.cz. Teďka nemusíte volat, protože studiová linka je bez tak zablokovaná a budeme ji odblokovávat právě až po těch třech hitech pro dobrou náladu.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě se 100%

0: online. www.radiojich.cz.
1: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
2: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
3: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
5: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
7: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock and roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
8: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
9: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
11: Hledáte nevšední zážitek ve městě?
12: Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
13: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: 14 hodin 43 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, tak a pojďme na tu letní leteckou dovolenou.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Chcete na dovolenou do Řecka na ostrov Evia a chcete letět s partnerkou, partnerem nebo kámošem nebo s kámoškou, tak si teď naťukejte do mobilu telefonní číslo 518 345 678, 518 345 678, ještě to nemačkejte, já potom mávnu, abyste věděli. Já jenom připomínám, že termín letecké dovolené pro dvě osoby od cestovní kanceláře KM Travel a Rádia Jih v hodnotě 28 000 korun se blíží. Letí se z Brna 11. června, budete tam do 18. června, pak vás dopravíme zase zpátky do Brna na letiště. Na pláž to budete mít 60 metrů a v blízkosti ubytování máte i hory, vodopády nebo termály. Tak ještě jednou pro ty, kteří doběhli až teď k radiopřijímačům a k rádiím, tak 518 345 678, tohleto číslo si naťukejte a já v tuhletu chvíli uvolňuju naši telefonní linku právě s tímhletím číslem a uvidíme, kdo bude jako první, kdo se k nám dovolá. No, tak jdeme to zvednout. Tady je Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně? Ahoj.
2: Dobrý den, tady je Míša.
0: Dobrý den, Míšo, odkud voláš?
2: Momentálně z Hluku, z práce.
0: Z Hluku, z práce, kolik končíš? Ve tři?
2: Ve tři.
0: No, tak doufám, že tě nevidí šéf, nebo ty jsi šéfka?
2: Ne.
0: Nejsi šéfka, dobrá.
2: Ale jsme tady s kolegyní sami v kanceláři.
0: Jsme ani neměli říkat, že jako Hluk není zase tak veliký, víš co, jako tam nemáte moc firem, nebo máte, kolik, já si myslím, že tak...
2: Pár firem by se tady našlo.
0: Že jo, no já si myslím, několikrát jsem tam jezdil. Dobrá, prosím tě, ještě jednou mi prosím tě zopakuj to tvoje Míša.
2: Ano.
0: Ano. Míšo, prosím tě, než se vrhneme na sedadla, tak tě naučím počítat řecky.
2: No, dobře.
0: Do stovky. Máš čas? Budeš mít dneska přes čas.
2: Do stovky asi ne, ale páči se, abych zvládla.
0: Ale takže jedna, dvě, tři je Ena Dio Tria.
2: Ena Dio Tria.
0: Ty jsi dobrá, ty bys mohla letět, člověče, ty bys mohla letět. Tak pojď, Míšo, prosím tě, zkusit tipnout to správné sedadlo v letadle do Řecka od cestovní kanceláře KM Travel. Máme tady 1 až 25 řad a sedadla jsou jako v klasickém letadle A až F. Tak jaký je tvůj tip?
2: Já zkusím F jako Filip.
0: Ano.
2: A 21.
0: Filip 21. Dobrá, zkusíme to. Jak to vypadá? Řekni nám to, počítači. Tak já jsem... Schválně to nekomentoval, protože F21 už typováno bylo. To znamená, že pro tebe teda nemáme teďka tu dovolenou, ale rozhodně děkujeme za to, že posloucháš Rádio Jih a poslouchej dál. Už to máš jenom 14 minut do konce dnešní pracovní doby. Měj se krásně, zdravíme do Hluku, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože my si tu dovolenou opravdu nechceme nechat a chceme vám ji věnovat úplně celou za těch 28 000 pro dvě osoby letecky od cestovní kanceláře KM Travel. Tak rozhodně laďte a poslouchejte dál Rádio Jih.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. Koncert se uskuteční v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v neděli 24. května od 15:30 odpoledne v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné je dobrovolné. Tělovýchovná jednota Sokol Hostirádky Rešov a obecní úřad vás srdečně zvou na pivní minifestival. Akce se koná v sobotu 23. května od 13 hodin na házenkářském hřišti v Hostirádkách. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, piva z několika pivovarů a doprovodný program pro děti. Přijďte si užít příjemné odpoledne.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: asi žena, nejlépe nádražečka, protože prejmají super ceny na jízdenky po Evropě. Tak co si zahrajeme po 15. hodině na jihu? Eva Farná, Mirage, vzpomeneš si? Bude taky Michael Jackson, jeho Billie Jean. A ještě si dáme jednu starší hitovku, Eric Pritz, Call on Me. Já jsem vlastně Macík, přeju vám krásné úterní odpoledne na rádiu Jih. Za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Bzenec buduje ve Falaříkách discgolfové hřiště, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
6: To nemyslíš vážně? 11:30?
7: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
8: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasyn.cz.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
8: Dneska hezké úterní odpoledne, necelá minuta, bude 15 hodin.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Bzenec buduje ve Falaříkách discgolfové hřiště a Uherské Hradiště chystá nový jihozápadní obchvat. Ve bzenecké lokalitě Falaříky začala montáž nového discgolfového hřiště. Technické služby současně upravují terén a odstraňují staré konstrukce, aby se celé okolí zvelebilo. Nové sportoviště nabídne 9 jamek a výhozišť pro hráče discgolfu. Dodávka a montáž vyjde zhruba na 250 000 korun. Uherské Hradiště je blíže plánům na nový jihozápadní obchvat. Ten má ulevit dopravě v centru města. Dokončuje se technická studie nové trasy, která má zlepšit spojení do Štěpnic, nemocnice, sadů nebo směrem na Kunovice. Projekt nově počítá s jižněji vedenou trasou, která má méně zatěžovat obydlené části města hlukem. Silnice má vést od nové křižovatky u silnice 1/50 přes průmyslovou zónu až k solné cestě v Sadech. Stavba za vyšší stovky milionů korun je zatím ve fázi příprav a ještě ji čeká posouzení vlivu na životní prostředí i změny územních plánů. Ve Starém městě během několika dnů zmizel chátrající přízemní domek ve Velehradské ulici. Opuštěná stavba podle radnice ohrožovala kolem jdoucí a město proto nechalo objekt zabezpečit a odpojit od elektřiny i plynu. Radnice chtěla dům odkoupit, původní majitelé ale podle místostarosty Kamila Psotky neuhradili náklady spojené se zabezpečením stavby. Ruinu nakonec koupil místní obyvatel, ten ji nechal zbourat a na pozemku chce vybudovat parkovací plochu.
10: Rádio Jih, počasí.
8: Minutu po 15. pojďme zkontrolovat venkovní teploty. Mutinice, Spytihněv 20 stupňů Celsia, Stupava a Veselí nad Moravou 19. Zítra bude převládat oblačno, případně až zataženo, jen ze začátku dne ještě i menší nebo průsvitnější oblačnost. Častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 21 až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
3: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
10: Rádio Jih, doprava.
8: Míříme na silnice, zdravíme všechny za volanty. Pozor, v Brně v Řípské ulici poblíž nájezdu na dálnici D1 se srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. A připomínáme taky info od naší posluchačky Jitky, že mezi Babicemi a Napajedli je smrtelná nehoda nákladňáku a motorkáře. Tak si prosím počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám z rádia jich posíláme Erika Price, Colon Me.

0: Fergie nebo taky slibovaný Michael Jackson a jeho Billie Jean. No a teďka míříme na Zlínsko. Neobvyklou honičku totiž řešili policisté v Sehradicích na Luhačovicku. Muž středního věku tam na konci dubna ujížděl hlídce na elektrické koloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové měl až do roku 2030 zákaz řízení všech motorových vozidel. Koloběžka navíc podle výkonu a rychlosti spadá do kategorie motocyklů, takže pro jejich řízení je potřeba řidičský průkaz, registrační značka, přilba i povinné ručení. Muž nesplňoval ani jednu z těchto podmínek a odmítl také test na drogy. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Recidivista má podle policie už 9 záznamů v trestním rejstříku a v případě odsouzení mu hrozí až 2 roky vězení. Tak zajímavé věci, nechám na vás, abyste si o tom udělali obrázek sami. My do Sehradic posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih. Poslouchejte dál, protože za chvíli vás pozveme na dětský festival, kterým vás provedu celé odpoledne v sobotu, tak rozhodně držte vlnu, ale teď... Informace také o tom, že za půl hodinky, tedy v tajemném jihu, vám nabídneme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. Více na www.olejarství.cz, tak se tam rozhodně mrkněte a hlavně poslouchejte taky po dopravní servise vysílání Rádia Jih, protože to pro vás budeme mít poukaz právě v hodnotě 500 korun do tohoto e-shopu.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
2: Očkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
1: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
2: Vážně? To zní dobře.
1: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
3: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.

0: Máme 15 hodin, skoro 42 minuty, no a teďka už slibovaná pozvánka. V sobotu 23. května jste srdečně zváni na už 17. ročník Československého dětského folklorního festivalu Májíček, který proběhne u kostela na Jižních svazích od 14:30 odpoledne. Československý dětský folklorní festival Májíček ve Zlíně začne krojovaným průvodem ve 14 hodin přes centrální park na Jižňácích a mimo folklorní soubory z Česka a Slovenska uvidíte i folklor z Kostariky. Tak nezapomeňte, v sobotu 23. května se společně vidíme na festivalu Májíček ve Zlíně u kostela na Jižních svazích. Tak my do Zlína samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Lady Gaga, Lost Frequencies anebo Marek Ztracený.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
3: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
4: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
6: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Drink some margaritas, watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: proč mi to nevěří.
1: Ale věřte mi, prosím vás, poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mídla, tak o ten budeme hrát v dnešním Temném jihu. Co se týká muziky, těšte se na Simple Plan, Welcome to my life. Bude taky Pokáč, Matfizák na disku. A Milky, Just the way you are. Já jsem Vlastia Macík, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že radnice Brna Střed postaví u Mendlova náměstí nové centrum pro děti, tak si počkejte na podrobnosti.
2: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
3: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
4: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
3: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
4: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
3: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
4: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
5: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
6: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
7: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
8: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
11: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
12: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
13: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
14: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
12: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
13: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
14: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
12: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
15: Autoškola Šťastná Hodonín oznamuje zahájení kurzu pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 27. května v 15.30 na učebně autoškoly Anenská 7 Hodonín. Přihlásit se můžete online na webových stránkách autoškoly www.autoškola-hodoninsko.com. Více informací získáte na telefonním čísle 518 341 600.
0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
1: Přejeme vám krásné odpoledne, za minutu bude 16 hodin.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
18: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Houstopeše připravují rekonstrukci Pitnerovy ulice a radnice Brna středu chystá u Mendlova náměstí nové centrum pro děti. V Hustopečích pokračují práce na modernizaci ulic i sítí. Na Pitnerově ulici teď firma z Hodonína pokládá nové kabely elektrického vedení, což je poslední krok před dlouho plánovanou rekonstrukcí celé ulice. Město už připravuje veřejnou zakázku a samotné práce mají trvat asi 2 měsíce. Stavební ruch je také v ulici Ludvíka Svobody, kde vzniká nová komunikace, parkovací místa i chodníky. Úpravy za 4 miliony 600 tisíc korun mají být hotovy letos v červnu. Vinné sklepy Skalák ze Skalky u Kyjova uspěly na prestižní soutěži AVC Vienna a získali 6 zlatých medailí. Čeští a moravští vinaři letos na jarní části soutěže vybojovali celkem 46 zlatých a 48 stříbrných ocenění. Skalák patřil společně s vinařstvím Starý Vrch z Hustopečí k nejúspěšnějším vinařům soutěže. Samotná soutěž je jednou z největších vinařských soutěží na světě, ale to se jí zúčastnilo téměř 4,5 tisíce vín ze 34 zemí. Radnice Brna středu posunula přípravu nového sportovního a kulturního centra u Pivovarské ulice do další fáze. Areál nedaleko Mendlova náměstí má vzniknout na dosud nevyužité a zanedbané ploše. Počítá se s víceúčelovým sálem pro sport, koncerty, představení i konference. Součástí projektu má být také mateřská škola pro 3 třídy, školní zahrada a nové zelené plochy. Radnice nyní čeká na dokončení projektové dokumentace, která určí i cenu stavby.
18: Radio Jih. Počasí.
1: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Lužicích a v Klentnici máte aktuálně 21 stupňů Celsia, v Uherském Ostrohu a v Napajdlích potom 20 stupňů. Zítra bude převládat oblačno, případně až skoro zataženo, jen ze začátku dne ještě i menší nebo průsvitnější oblačnost. Častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 21 až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
20: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar, Hodonín a Kyjov.
18: Rádio Jih. Doprava.
1: Pojďme také na silnice. V Brně Medlánkách v ulici Žebětínek u křižovatky s Jasmínovou je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
18: Tajemný.
1: A je to tady poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mídla. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jestli mají v Lipově letní koupaliště. Tak co myslíte, je v Lipově letní koupaliště? Ano nebo ne? Svou odpověď pošlete hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889 606 703 889, protože ve hře, jak už jsem říkal, je poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz. Schválně se tam mrkněte. Tak ještě jednou a v tuhletu chvíli naposled. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jestli mají v Lipově letní koupaliště. Své odpovědi posílejte právě teď na 606 703 889 textovkou nebo zprávou přes WhatsApp. Vlastě Macík a samozřejmě celé Rádio Jih vám držíme pěsti.
18: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: Simple Plan, Welcome to my life v 16.10. Welcome to my life. V tuhletu chvíli také rekapitulace tajemného jihu, ve kterém dneska nabízíme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jestli mají v Lipově letní koupaliště. Tak je v Lipově letní koupaliště, ano nebo ne? Svou odpověď pošlete nejlépe hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na 606 703 889, 606 703 889, protože jedině tak se dostanete do hry o poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz. Mrkněte se tam a hlavně co nejrychleji odpovězte na tu dnešní soutěžní otázku, ve které pátráme po tom, jestli mají v Lipově letní koupaliště.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Pokáč, Mat Fizák na disku a my jdeme do finále dnešního tajemného jihu.
1: Tajemný jih.
0: Já jenom připomenu, že nabízíme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejářství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meduňkový či lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. Tak Tomáš na telefonní lince. Tome, přeju krásné odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, taky krásné odpoledne.
0: Musím Tomáše pochválit, dámy a pánové, protože Tomáš jel v autě, domluvili jsme se, že zastaví někde, ať zbytečně nemáme problémy, a takže klobouk dolů za to, že netelefonuješ za jízdy, i když máš třeba handsfree, Tome. Tak prosím tě, my jsme dneska pátrali po tom, jestli je v Lipově koupaliště, letní koupaliště je nebo není?
2: Je tam.
0: Je tam, a už jsi tam byl někdy?
2: Nebyl jsem, byl tam kolega, kterého jsem vezl, ale už jsem ho vysadil.
0: Jo, dobře. Takže ten ti to poradil?
2: Ano, ten mi to poradil.
0: A neříkal nic o vodě, protože tady jsem někde četl, že je tam strašně studená voda.
2: A to neříkal.
0: Dobrá, tak to bude pro tebe poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejářství.cz, který ti pošlu na WhatsApp. Tak přejeme krásný den a šťastnou cestu zase domů. Měj se, čau.
2: Super, díky, ahoj, ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, zítra pokračujeme v tajemném jihu, zase po 16.
1: Tajemný jih. Tajemný jih. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: se díváme na hodinky, tak se nám blíží půl pátá. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a co nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu, kterou obstarají Bruno Mars, Kate Ray nebo Alan Walker? Rozhodně se půjdeme podívat do bývalých kasáren v Sokolnicích, protože ty v neděli obsadí hasiči. Soutěž Železný saňas prověří sílu, rychlost i vytrvalost v disciplínách podle skutečných zásahů. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na drautomobiles.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

0: díky, že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy, 16 hodin 43 minut, Alan Walker Fade It, no a my teďka vyrážíme za pozvánkou na neděli. Areál bývalých kasáren v Sokolnicích ožije totiž v neděli 24. května už 9. ročníkem soutěže Železný saňas a právě do Sokolnic míříme teď po frekvencích rádia Jih. První závodníci odstartují v 9 hodin ráno a vy uvidíte mimo jiné náročné disciplíny založené na reálných úkonech hasičů. Soutěžící čeká například výstup po žebříku a vytažení břemene, transport 90-kilové figuríny, přenášení těžkých břemen nebo zapojení a natažení dvou hadic V na délku 40 metrů. Součástí tratě bude také překonání dvoumetrové bariéry a technický stojan zaměřený na zručnost. V mužské kategorii hasiči absolvují všechny disciplíny v plné výbavě zasahujícího hasiče, včetně dýchacího přístroje. Vypadá to na velkolepou podívanou, věřím tomu a jsem si jistý, že bude i občerstvení, takže rozhodně to bude krásná neděle. Tak nezapomeňte v neděli 24. května areál bývalých kasáren v Sokolnicích. My do Sokolnic samozřejmě zdravíme, za chviličku pošleme třeba Lucii a Černé anděle. Mimo jiné Lucie letos se taky na Karpaty Festu ve Slavičíně.
1: Běh pro opuštěná a týraná zvířata se uskuteční v sobotu 23. května v Ořechově u Uherského Hradiště. Program začíná v 10 hodin, samotný běh odstartuje v 11 hodin. Připraveny jsou trasy na 300 metrů, 2 a 5 kilometrů. Startovné je 200 korun pro dospělé a 150 korun pro děti. Na místě bude zajištěno občerstvení. Kompletní výtěžek z akce poputuje vybraným útulkům a pomůže zvířatům, která to potřebují.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jižní Moravy, pokud se podíváte na hodinky a končíte v 5 odpoledne, tak už se vám to samozřejmě blíží ke konci. Vy, co jste začali na odpolední, tak nebuďte smutní, myslím si, že už máte taky nějakou tu hodinku za sebou. Tak co nás čeká za muziku, takhle po 17. hodině bude Los del Rio Macarena. Bude taky Benson Boone Mystical Magical. A co se týká československé muziky, mimo jiné Kalina, jeho Safír. Před námi další humorovské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Uherské Hradiště chystá nový jihozápadní obchvat. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlastně Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádu.

0: po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
0: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
4: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
10: Tak ještě stále hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina a bude tady za necelou minutu.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Bzenec buduje ve Falaříkách discgolfové hřiště a Uherské Hradiště chystá nový jihozápadní obchvat. Ve bzenecké lokalitě Falaříky začala montáž nového discgolfového hřiště. Technické služby současně upravují terén a odstraňují staré konstrukce, aby se celé okolí zvelebilo. Nové sportoviště nabídne 9 jamek a výhozišť pro hráče discgolfu. Dodávka a montáž vyjde zhruba na 250 000 korun. Uherské Hradiště je blíže plánům na nový jihozápadní obchvat. Ten má ulevit dopravě v centru města. Dokončuje se technická studie nové trasy, která má zlepšit spojení do Štěpnic, nemocnice, sadů nebo směrem na Kunovice. Projekt nově počítá s jižněji vedenou trasou, která má méně zatěžovat obydlené části města hlukem. Silnice má vést od nové křižovatky u silnice 1/50 přes průmyslovou zónu až k solné cestě v Sadech. Stavba za vyšší stovky milionů korun je zatím ve fázi příprav a ještě ji čeká posouzení vlivu na životní prostředí i změny územních plánů. Ve Starém městě během několika dnů zmizel chátrající přízemní domek ve Velehradské ulici. Opuštěná stavba podle radnice ohrožovala kolendoucí a město proto nechalo objekt zabezpečit a odpojit od elektřiny i plynu. Radnice chtěla dům odkoupit, původní majitelé ale podle místostarosty Kamila Psotky neuhradili náklady spojené se zabezpečením stavby. Ruinu nakonec koupil místní obyvatel, ten ji nechal zbourat a na pozemku chce vybudovat parkovací plochu.
4: Počasí.
10: Pojďme opět zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Archlebově i v Šakvicích máte aktuálně 21 stupňů Celsia, v Hluku a v Uherském Hradišti potom 20 stupňů. Zítra bude převládat oblačno, případně až skoro zataženo, jen ze začátku dne ještě i menší nebo průsvitnější oblačnost. Častější přehánky máme tady naši Irčon, tady teďka uklízí, takže to tady máme všechno čisté i přehánky, tak častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 21 až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
4: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: Tak a pojďme také na silnice. Pozor si dávejte na silnici 381 u Vranovic v okrese Brno venkov, protože tady se pohybuje kličkující osoba na koloběžce. Tak zdravíme tady tohoto blázna a prosím vás, buďte opatrní a rozhodně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: Tak a je to tady, máme 2,5 minuty po 17. hodině. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my vyjíždíme do poslední společné hodinky, kterou vás provede Vlastě Mancí. Tak věřím tomu, že si to užijeme. Můžu slíbit už teďka, když se podívám, co nás čeká ve vysílání, že budeme mluvit o raketě a rozhodně vás pozveme taky na nějakou super trooper akcičku. Tady jsou Los del Rio Macarena.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a teďka zůstáváme tady, odkud vysíláme, tady v Hodoníně. Na Masarykovo náměstí v Hodoníně totiž přiletí zítra, tedy ve čtvrtek 21. května, model vesmírné rakety Spacebus. Program pro veřejnost začne ve 14 hodin a potrvá do půl páté odpoledne. Dopoledne bude vyhrazené školám. 18 metrů dlouhá atrakce v Hodoníně nabídne dětem i dospělým 4D let do vesmíru pomocí virtuální reality, pohyblivých sedadel a speciálních brýlí. Virtuálním průvodcem bude budoucí český astronaut Aleš Svoboda a setkáte se také s kadety projektu Zero G, kteří zažili skutečný stav bez tíže. Součástí zítřejšího programu na Masarykově náměstí v Hodoníně bude i focení ve vesmírných kulisách a interaktivní aktivity pro děti i dospělé. Tak si to zítra v Hodoníně užijte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Klobouky u Brna zaplní historické motocykly Java a ČZ i hasičská technika. Čeká vás spanilá jízda, soutěže i ukázky strojů. Tak přesně o tom budeme na rádiu Jih mluvit po dalších třech hitech pro dobrou náladu a postarají se o ně Sia, Gracie Abrams a taky Florida. Tak držte vlnu.

0: online. www.radiojich.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na MKLV Fest.cz a buď u toho!

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, že posloucháte. No a my vás teďka zveme už za motorkami, ano, náměstí v Kloboukách u Brna bude totiž v sobotu 23. května patřit už třetímu ročníku srazu historických motorek Java a ČZ a také hasičské techniky. Akce nabídne výstavu veteránů, ukázky hasičské techniky i společné projížďky. Registrace strojů začne v 11 hodin dopoledne a krátce popolední vyrazí účastníci na spanilou jízdu. Odpoledne doplní v Kloboukách u Brna soutěž zručnosti v řízení motocyklu a vyhlášení nejhezčího stroje. Po celý den bude připravené občerstvení soutěže i program pro rodiny s dětmi. Vstup na akci je zdarma a organizátoři zvou všechny milovníky historických motorek, techniky a pohodové atmosféry. Tak nezapomeňte v sobotu 23. května v Kloboukách u Brna. Vlastě Macík se pro dnešek loučí, těším se na slyšenou zase zítra ve 2 odpoledne tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
4: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
5: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
6: Hledáte program pro děti na léto?
7: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
6: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
8: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
9: Ahoj! Já jsem pan Šplouch. A já, pan Cák. Jsme z rodinné firmy Bazény Macek a syn v Ratíškovicích a máme pro vás luxusní bazén vašich snů.
10: Vyrábíme a stavíme bazény na míru podle vašich představ.
9: Naší předností jsou bazény s přelivem a s automatickým lamelovým zakrytím.
10: Bazény Macek a syn. Děláme to už spousty let a opravdu dobře.
9: Najdete nás na www.macekasyn.cz.
11: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
12: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
13: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
11: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
12: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
13: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
11: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na

0: Registrace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Houstopeše připravují rekonstrukci Pitnerovy ulice a radnice Brna středu chystá u Mendlova náměstí nové centrum pro děti. V Hustopečích pokračují práce na modernizaci ulic i sítí. Na Pitnerově ulici teď firma z Hodonína pokládá nové kabely elektrického vedení, což je poslední krok před dlouho plánovanou rekonstrukcí celé ulice. Město už připravuje veřejnou zakázku a samotné práce mají trvat asi 2 měsíce. Stavební ruch je také v ulici Ludvíka Svobody, kde vzniká nová komunikace, parkovací místa i chodníky. Úpravy za 4 miliony 600 tisíc korun mají být hotovy letos v červnu. Vinné sklepy Skalák ze Skalky u Kyjova uspěly na prestižní soutěži AVC Vienna a získali 6 zlatých medailí. Čeští a moravští vinaři letos na jarní části soutěže vybojovali celkem 46 zlatých a 48 stříbrných ocenění. Skalák patřil společně s vinařstvím Starý Vrch z Hustopečí k nejúspěšnějším vinařům soutěže. Samotná soutěž je jednou z největších vinařských soutěží na světě, ale to se jí zúčastnilo téměř 4,5 tisíce vín ze 34 zemí. Radnice Brna středu posunula přípravu nového sportovního a kulturního centra u Pivovarské ulice do další fáze. Areál nedaleko Mendlova náměstí má vzniknout na dosud nevyužité a zanedbané ploše. Počítá se s víceúčelovým sálem pro sport, koncerty, představení i konference. Součástí projektu má být také mateřská škola pro 3 třídy, školní zahrada a nové zelené plochy. Radnice nyní čeká na dokončení projektové dokumentace, která určí i cenu stavby.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Dnes večer a v noci oblačno, noční teplota 9 až 6, zítřek bude oblačný až skoro zatažený, častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne, hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teplota zítra na jihu Moravy až 24 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 23.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Právě.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: But you're just a boy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio i.
2: Rádio i.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
5: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
4: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
6: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4.

0: Tělovýchovná jednota Sokol Hostěrádky Rešov a obecní úřad vás srdečně zvou na pivní minifestival. Akce se koná v sobotu 23. května od 13 hodin na házenkářském hřišti v Hostěrádkách. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, piva z několika pivovarů a doprovodný program pro děti. Přijďte si užít příjemné odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Úterý je v běhu, vy jste si hem, no a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno a teploty od 6 do 9 stupňů. Ve středu pak oblačno a zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.

0: pohodový 19. květnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. No a my se dnes hned z kraje večera podíváme do mých milovaných Čejkovic, kde už dnes probíhají přípravy na letošní slavnosti vína. Podrobnosti k události nabídnu za chviličku, tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty sihem a z hity pro dobrou náladu. Krásný večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a zahradu Čejkovického zámku už 6. června po roce ovládnou pointy 27 nejlepších čejkovických vinařství. Zažijete stovky vzorků nejlepších moravských vín, hrát bude muzika. Chybět nebudou food trucky, skákací hrad a spousta aktivit pro děti. Takže letošní čejkovické slavnosti vína v prostorách zahrady zámku Čejkovice už 6. června. Do Čejkovic dnes speciální pozdrav, no a tohle jsou novinky z naší Moravy. A my vám ze studia Rádia Jih přejeme super úterní večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní úterní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo i dnes jedete na všech vlnách Rádia Jih. No a my se dnes budeme věnovat i bílokarpatským slavnostem v Uherském Brodě. Těm bude patřit vlastně druhý červnový víkend. Pozvánečku přidám už za chvilku, tak zůstaňte s námi a užívejte úterní večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
1: Rádio Jih.

0: I 19. květnový večer trávíte si Hémno a Uherský Brod. Bude i letos vlastně hned druhý červnový víkend žít bílokarpatskými slavnostmi. Od 11. do 14. června tak budete moct zažít pestrou škálu aktivit, koncertů a výstav. Součástí slavnosti budou i koncerty Streetu 69, UDG nebo Hradišťanu. Chybět nebude folklorní program, jarmark lidových řemesel nebo fotbalová utkání. Takže určitě mrkněte do programu letošních uherskobrodských bílokarpatských slavností a vyberte si to, co vás bude bavit nebo zajímat. My si ho zdravíme i Uherský Brod, zvláště kamaráda Ivana Lásku. No a v úterý večer jedeme dál, a to z hity pro dobrou náladu. Krásný večer přejeme všem ze studia Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19. květnový večer, startujete si Hem, před námi přelom dalšího květnového týdne a kalendárně patří dnešek všem Ivům. Ve středu bude slavit Zbyšek a ve čtvrtek Monika oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu při úterku jedeme dál, a to s hity pro dobrou náladu, tak buďte s náma. Parádní úterní finále vám si hu přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Rádio Jih. Počasí.
5: Úterý je v běhu, vy jste si hémno a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno a teploty od 6 do 9 stupňů. Ve středu pak oblačno a zataženo místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.

0: další květnový týden v běhu, květen ve své druhé polovině, no a já nabídnu už za chviličku další, alež exkluzivní pozvánku. Pozvu vás totiž na květnové kácení máje do Kyjova, tak si na tuhle další úterní pozvánku počkejte a užívejte večer, pokud možno v klidu, ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo na jihu žijeme 19. květnovým večerem. No a já vám k relaxu, nebo některým třeba ještě i k práci, nabídnu další exkluzivní pozvánku. Kyjov se připravuje na letošní kácení máje. To pod taktovkou slováckého souboru Kyjov proběhne na Masarykově náměstí už 30. května v 17 hodin. Bude se zpívat, bude se tančit a i letos to bude velká moravská romantika. Tak se stavte 30. května na kácení máje v Kyjově. Úterní večer v běhu, no a já vám pro lepší náladu posílám další songy jihu. Z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní večer na jihu rozjetý, no a my se dnes budeme věnovat vlastně už i tradičnímu bučovickému Pojď na pivo festu. Termín letošního ročníku a program nabídnu za chviličku. Sihu vás domů do práce nebo i za volanty zdraví. Josef Bouda.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: večerní zda na vlnách Jihu, no a já vás dnes pozvu i na pivečko. V Bučovicích na tuto sobotu 23. května připravili další ročník Pojď na pivo festu, kde se i letos budou prezentovat oblastní mini pivovary. Hrát budou kapely, například Koupím si kulomet, Lumeny, Ivo Schindel, Mercy Band a další. Bude se grilovat a servírovat to nejlepší jídlo, to vše proběhne přímo v centru Bučovic na náměstí Svobody. Takže kdo z vás máte rádi to nejlepší pivo, super muziku a parádní atmosféru, tak se stavte tuto sobotu 23. května v Bučovicích. Úterý se nám krátí a my na jihu jedeme dál, a to s nejvymazlenějšími hity pro dobrou náladu, tak užívejte. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Úterní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Na Moravě v noci oblačno a teploty od 6 do 9 stupňů. Ve středu pak oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, jak bude víme. A teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Hrajeme hity pro

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Úterní 22. Vy jste si Hem a já mám pro vás aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno a teploty od 6 do 9 stupňů. Ve středu pak oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu. Mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodoní na

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: otevřené po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
0: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
0: Rádio Jih, počasí.
2: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno a teploty od 6 do 9 stupňů. Ve středu pak oblačno je zataženo místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: máte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 20. května. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno a teploty od 6 do 9 stupňů. Ve středu pak oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a teď skvělý přelom dalšího květnového týdne.

0: objednáte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je Bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: It was almost love. It was almost love.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
1: Rádio Jih.

Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz